0: Come on, baby, light my fire.
1: Spomal se, Káči. V jednom mezi náma musí být jasno. Posloucháš Rádio 1?
0: S Rádiem 1 vstávám, s Rádiem 1 uléhám, baby.
1: Tak to je jiná.

0: Takže jednou vstup na veletrh země živitelka 100,2 pivovarnické muzeum, to máme 97,5, potom je tady jedna prohlídka ještědu za 98,7, díky registraci 10% dolů, k tomu hromadná sleva a bonusová kartička, to dohromady dělá 91,9.
1: Rádio 1!

keramička, pec. Ah.

Šunce zase přifukují slova, a čím jsou větší, tím jsou prázdnější. Tak dlouho daj se fráze a lži opakovat, až se i z pravdy stane šit. Svědomí drží tlak jak píst, kde skutek utek, slovo he olovo, ček, ček. Vlez do prdelství, bují tak, až to vidím na stehe. Ček, ček, dosaď si národ, hlavně ať je first. Zvedneš pár pravaček, mě žaludek. Ček, ček, že nation first je zase hit. Praská v kostech, sněmovnách straší. Kostlivci ze skříní rozlezli se po zdech, až nestačíš scrollovat.

strašný chodce tenhle svět nás a škrtí jako bonzaje drát. A čím jsem starší, tím se zdá být těžší mít někoho rád. Ale srdce nemá maximální nosnost a když jsou cesty plné zátaras, vždycky máš možnost jít lesní stezkou a nebo sám křičet no pasar.

0: Vladimíre! Nemůžeš už konečně vypnout to rádio 1?
1: Cože?

0: Zdeňku, vyberte si políčko.
1: Poprosím, C jako cirkulárka.
0: Jaké je pokrytí Rádia 1 v digitální sítě DAB+.
1: To nevím.
0: Jane, chcete odpovědět?
2: Rád bych odpověděl, je to celoplošné.
1: Já to vím.

0: něco, tak zkusil bych ještě jednou tu pasáž, prosím.
1: Jo.
0: A mám jí teda víc jako zpívat, nemám to zkoušet jako reflex.
1: Tak já to zkusím ještě jednou.

zemí, každý večer, pátek, každý ráno, pondělí. A možná pro sebou úsměvy, ale ty feelings nikdy.

much.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko

0: překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Zdar, tak co včera?
2: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
1: A přes co máš televizi?
2: No normálně, přes anténu.
1: Tak to bude tím. Já mám sledování TV, je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
2: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
1: Jednoduše jdi na webovou stránku sledovanitv.cz, zaregistruješ se a sleduješ. Sledovanitv.cz, vaše vstupenka do světa zábavy.
3: Reklama na Radio 1.

Dobré ráno, ruce ještě nemám rozhýbané, jazyk taky ne, ale už jsem se tady udělal první kafe, tak snad se nepodaří probudit aspoň na půl oka. Vy posloucháte Rádio 1 a trápit až do 9 hodiny vás tady bude Robert. Dozněli nám Surprise Chief a Leg Day. A tady už jsou Daisies a Get Loose. No až do nějaké 7 hodiny si budeme hrát vesměs nové kusy. Za chvilku tady budou Be Bad to Be a Memories a pak se uvidí. Tak stavěte přiměřeně dnešnímu dni.

Vodka těm je jenom ten vokálek povědomý, jo, Bedbet Dubí a Memories. No, než si dáme nějaký ty povinnosti, tak tady máme ještě Urect a You're Gonna Need a Little Music. A jste naladění na vlnách Rádia 1. We were on this long drive.

0: Reklama Rádia 1.
1: Jesnění není na jednom pódiu. Je ve městě, v lidech, v atmosféře. Od 3. do 6. září začne Jeseník pulzovat v jiném rytmu. V programu najdeš Hihi Haha Holky, Eternity Again nebo Laocoon. Čekají tě koncerty, literatura, divadlo, nový cirkus i site-specific umění. Zažij festival současného umění v srdci Jesenických hor. Více na jesnění.cz. Zajesni se.
2: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
3: Myslím, že to bude za C. Gumák.
2: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
4: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Sušená střešní lať 4x6 za skvělých 26 korun včetně DPH za běžný metr. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro sušené latě za super cenu. Více na Dek.cz.
6: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
7: Reklama na Radio 1.

0: Před sebou vidíte unikátní technicistní stavbu navrženou architektem Karlem Hubáčkem. Tento rotační hyperboloid byl slavnostně otevřen 21. září 1973. Zde výhled na město Liberec. Postoupíme dál.
1: Jo, kdyby tam tak vysílalo Rádio 1.
0: Liberec 98,7 FM.
2: A také celoplošně v síti DAB Plus a na podcastech. Let's go shopping. I'll buy a handbag. I'll buy some shoes. I'll buy a smile. I'll buy some jewelry. A personality. A whole backstory. Card declined. Let's go shopping. I'll buy a handbag. I'll buy some perfume. A mahjong sofa. A new apartment.

Charlie XX a Card Decline. Ještě předtím jsme tady měli Mount Eccles a Silent Pictures. No a teď tady budeme mít za chvilku půl sedmou, ale to je za chvíli. Mezi tím tady bude George Freeman a jeho nový kus pojmený Indu.

0: Joint Rigs.
1: Taky zajímavá formace, tohle to, co nám dohrálo, pan Amsterdam, Nick Zinner a Loren Thomas, The Cover Band Rules. No a ještě, než si dáme zase nějaké povinnosti, tak si dáme mou oblíbenou kapelu Dive a jejich nový kus pojmenují Fontaine. Stále jste na vlnách Rádia 1 a myslím si, že to je dobře.

0: Reklama Rádia 1.
1: Centrum současného umění EPO 1 v Trutnově zve na letní cyklus výstav. Od 22. května do 4. října zažijte umění v unikátním industriálním prostoru. Více na epo1.cz.
2: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě. Vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
3: Je, schořela mi kulma.
4: To vyřeším. Mám přece Rychlárt. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
5: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datar, opravdový elektrospecialista.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. K odběru tří palet fasádních tmelů Baumit Duo Contact nebo dvou palet tmelů Baumit Pro Contact dostanete profesionální míchadlo Dek zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro fasádní tmel Baumit za super cenu a míchadlo Dek zdarma. Více na Dek.cz.
7: Reklama na Radio 1. Ah.

0: CD Nonstop. Brněnská alternativní skupina Tysičáci vznikla už koncem 90. let okolo frontmana Petra Váši. Jejich 7. album The Tramp vyšlo v roce 2018 pro značku Indie Happy Trails a vy ho poslouchejte dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop. Shoshone Snake Indian, Singing Snake Speaks.
1: Shoshone Snake Indian, Singing Snake Speaks. Juto, Aztek, Tano, Bannock, Paiute, Comanche, Gossiute.
0: CD Nonstop.

Fontaine DC, tady mají věc další, to je v archivu pro mě novou, a to konkrétně Marianne. No a když už jsme u těch nových věcí, tak za chvilku tady bude nová 7. hodina hraní, ale než se tak stane, tak se dáme nějaký povinnosti a před nimi si dáme ještě Blonde Red Hat, partu, kterou poslouchala má kdysi dávná přítelkyně, a oni furt jsou tu Blodspield. No jak říkám, že za chvilku, nebo jsem říkal, že za chvilku bude 7 hodin, tak teď máme 6.50, což znamená, že je čas na další ranní kávu. Třeba s rádiem jedna.

0: pro váš domov. Navštivte jednu z našich 15 prodejen a přesvědčte se sami. Páze je domov pohodlí. Více na páze.cz.
1: Už zase došel tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
2: A raz, dva, tři, 4,21.
3: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
4: Kaleo se vrací do Prahy. Oslaví 10 let alba AB. Připomenou zásadní momenty své kariéry. Předvedou, jak se to dělá na Islandu. Kaleo.
5: Way Down We Go Tour 2027.
4: 20. března 2027 Praha Forum Karlín. Kaleo přiváží Live Nation. Podporuje Radio 1. Vstupenky na www.livenation.cz.
6: Reklama na Radio 1.

0: Tak jsem se tady procházel počítačem s hudbou, co tu máme, a brnknul jsem do skladby Gorecky od Lamp. To už je taky trošku nostalgie. Taková...
1: Rádio 1, váš společník na cestě do říše fantazie.

Tak já jsem se tady zase zahrabal v těch starších věcech a možná si z vás někdo vzpomene ještě na Dana Deacona a jeho skladbu Woof, která nám právě dozněla.

0: Jedna reklama.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek.
2: Co zas blbneš, Bohumile?
1: Ale snažím se zapomenout na Arthouse Hejtmánek.
2: No, tak to já chci taky.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek.
2: Funguje to?
1: Ne.
2: Tak tam půjdem za?
1: Jdeme. Arthouse Hejtmánek, výkup uměleckých děl, starožitností a designu. Přijímáme předměty do prodeje v aukcích, galerii či výkupu za hotové. Konzultace a odhad cen zdarma. Více na www.arthousehejtmánek.cz.
0: Jedna reklama.
3: Zase nemačkám bombik a my si popojedeme zase o kousíček dál. Tady už je něco od pana Kratochvíla. To pro všechny kratochvíle od Loun až na konec světa.
4: Já nechytím ho ani vy, tak zbývá na něm vzpomínání.
3: Muzika samozřejmě z desky Herr Gott.

Ještě by se to dalo dojet se do té další verze. To musím zvládnout sám. Ale když už jsme u těch coverzí, tak kecat do tohle z toho asi už nebudu. Let's get away just for one day.

No a jelikož včera se stalo to, co se stalo a opustil nás Véna, tak vůbec nevím, proč jsem si vzpomněl u toho na to, jak mi předával tuto věc a hrozně se u toho smál. Tak snad mi ten jeho úsměv na tváři zůstane jako vzpomínka na něj. A Instric Confidence z Mellotron, který si občas zahraju. Tak a co směje dál?

No je to všechno na... Musíme tam všichni, jak říkal jeden můj kamarád před chvilkou. Ano, musíme. A můžeme jít i na vzpomínkovou akci, jestli se nepletu, do Myší díry 5. září. See you in hell. Tak trochu jinak. A k tomu si dáme Resist od Frontline Assembly. Taky doba dřevěná.

0: 1.
1: Wi-Fi člen na poli. 2 dny, 1 místo, 15 koncertů, 10 rozhovorů, 4 výstavy, 5 performancí, divadlo i program pro děti. Přijďte si sklidit vlastní emoce. Do areálu, který funguje jako laboratoř veřejného prostoru. 28. a 29. srpna v Bílovicích u Uherského Hradiště. Wi-Fi člen na poli.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Právě teď v KIK. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kilogram. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
6: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
7: Reklama na Radio 1.

Když už jsme u té melancholie, tak San Etienne a Like a Motorway, ozval se tady elektronický výkřik, že by chtěl někdo třeba San Etienne, tak třeba San Etienne. A trošku to nakupneme, ne? Tohle je taky slušný retro. A myslím si, že hnědí už vědí.

0: Reklama Rádia 1.
1: Prasklina objekt navždy změní.
2: Zůstane křehký,
1: ale opravdový.
3: Soubor současného tance 420 People uvádí novou premiéru Václava Kuneše s názvem Kintsugi. Představení, ve kterém praskliny vyprávějí ten nejdůležitější příběh. Od 7. září v divadle La Fabrika.
4: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
5: No tak pojď zapel!
6: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
5: Tak dobře.
6: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
7: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
6: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
7: Breno. Podlaha dělá domov.
8: Je, schořela mi kulma.
9: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
10: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Zdar, tak co včera?
12: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
11: A přes co máš televizi?
12: No normálně, přes anténu.
11: Tak to bude tím. Já mám sledování TV, je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
12: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
11: Jednoduše jdi na webovou stránku sledovanitv.cz, zaregistruješ se a sleduješ. sledovanitv.cz, vaše vstupenka do světa zábavy.
13: Reklama na Radio 1.

0: and the rock and the shoe shine, shine, shine.
1: Malé spomínky, čuknutí k historii. Tak, snad to Jardovi a Lukášovi udělal radost. No a když už jsme u toho, tak pro Přemka. Vzpomenete? Kdo by si nespomněl na Maki Pap?

To bylo vzpomínek, to bylo vzpomínek a teď si dáme něco mírně aktuálního. Bio One. Pokud nebudete mít co dělat, kafe v lese. A už za 2 týdny, 10. září. Right Things. Tady posloucháte Rádio 1.

domácích scénu. Takže nezapomeňte Kárny Barnett 3. října Beat Factory. A předtím jsme měli By One, jestli to čtu správně, a ty už budou za 14 dní. Kafe.

0: Reklama Rádia 1.
1: 4. a 5. září Kolín znovu ožije divadlem. Gasparáda, festival k poctě zakladatele moderní pantomimy Jeana Gaspara de Biroa. Velkolepá podívaná, 20 skvělých představení, včetně zahraničních hostů, od pantomimy přes nový cirkus, klauniády, poetické kousky, pohádky a loutky pro malé i velké. Gasparáda, 4. a 5. září v Kolíně. Vstup zdarma. Gasparáda.cz.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nakup teplotové tvárnice Westmuro za skvělou cenu a navíc za každých 720 korun včetně DPH dostanete pytel betonu zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro tvárnice Westmuro a pytle betonu zdarma. Exkluzivně jen ve stavebninách Dek. Více na Dek.cz.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ. Na

0: největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
1: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Reklama na Radio 1.

kutia, ale tu je král. A něco nového, co se tady vyskytlo v Rádiu 1, konkrétně i ve Velké sedmě, jestli se nepletu, a tam jsou i Branko z Bridge kapela, taky z domácích Luhů a Hájů, ale tu už asi není potřeba představovat. A jejich kus Wallflower taktéž jako malá exkurze do Velké sedmy. A co vám budu povídat víc, po 8. večer si dneska poslechněte a udějte si obrázek sami.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: 15. týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s festivalem Shotgun. Shotgun Festival se letos naposledy vrací na Kristýnu. Od 11. do 13. září se u jezera v Hrádku nad Nisou uzavře jedna festivalová éra. Zahrají Shed, Absemi, Synchro, Hativaty nebo Filip Otterbach. Rekreační areál Kristýna na sklonku léta přivítá všechny, které spojuje chuť si zatancovat, strávit společný víkend pod širým nebem a užít si jedinečnou atmosféru u jezera obklopeného přírodou. Více informací na shotgunfestival.com. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Shotgun najdete poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Audioknihu Thomas Enger a Johanna Gustafsson Městečko Sůn. Vydavatelství OneNotebook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneNotebook.cz. Poukaz v hodnotě 500 korun na výrobky z Janovy pece. Mají nové mysly z lesa, dárkovky, mysly ze sadu a malinové sušenky. Janovapec.cz. Originální triko od první houbařské speciálky Les Houbeles. Nebuď v lese za váguse. Leshoubeles.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. A 28. srpna získá ještě jeden výherce navíc voucher na pobyt v hodnotě 15 000 korun v nově zrekonstruovaném mlýně na samotě Hojšín, kde ticho léčí a příroda určuje tempo. Hojšín.cz.
0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

Zase návrat někam zpátky do minulosti a Support Lesbians a jejich věc Poor Darling. Vzpomene si ještě někdo? Je to možný a když už jsme u toho, tak... Sluníčko. Růžinka. Rádio 1.

0: Jedna reklama.
1: Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Thomas Enger a Johanna Gustafsson Městečko Sůn. Jsem tady, protože Evu Ek Svensson a Hedu Bílou někdo zavraždil a protože si někteří lidi na sociálních sítích myslí, že si o to ty dívky koledovali.
2: Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
0: Jedna reklama.

0: Každý si něco zasloužíme. Tohle byl Karlák, Čvarc Prior, taky už projekt, který už je v propadlišti. Tři zlaté zuby děda Vševěda. Mutanti hledají východisko za podpory Prago Union.
1: Dobrý chlap, taky prý, když něco nevím, ať se hovno stydím a někoho se zeptám. Úplně nej, někoho...

prosím. Prosím, prosím. Je tu někdo?

Tak to bylo něco aktuálního a ještě jsem tady vyhrabal něco z dávný historie, CDčko, z kterého jsem musel sundat prach, aspoň z jeho obalu a originální nosič. Tak. Leto prý nekončí, tak si vzpomínám na tohle. Co na to modří? A hnědí už vidím. Takže zase nikdy. Zase někde. A tímto zdravím Nikola. Kontrabas mástra. No vy se ty dále přišroubovaný. Můžete vrtět jenom zlehka. A ať se bráší za kočárem.

0: Reklama Rádia 1.
1: Z Planeo dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyotu Yaris.

0: X-Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
4: Reklama na Radio 1.
5: Dobré ráno. I v tuto šílenou hodinu je s vámi Radio 1.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na festival nepopulární hudby Mikulove. Ten se koná 28. a 29. srpna v areálu Mikulovského amfiteátru a vystoupí tam například letní kapela Fak Kult či Dunaj s Janou Vébrovou.

There is something tight. It's a youth club. A party at the rail.

0: Oh, Danny?
1: Yeah. Burning rocks, no?
0: What rocks?

0: Rádia 1.
1: William Kentridge poprvé v Česku. William Kentridge, jeden z nejvýznamnějších umělců současnosti, přiváží do Kunsthalle Praha velkou výstavu The Battle Between Yes and No. Kresby, animace, film, monumentální instalace a nové dílo inspirované Francem Kafkou. Právě teď v Kunsthalle Praha.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
4: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
5: Reklama na Radio 1.
6: Ahoj, ahoj.
7: Hoj, hoj, hoj.
8: Radio 1.
6: Ahoj.
9: I wish for all of you blue skies and golden sunshine internally all along the way. Everyone, have a great day. Radio.

9 hodin 2 minuty a vás už z Rádia 1 zdraví Jan Marek, který tady s vámi bude až do 12 hodin. Díky Robertovi, který tady s vámi táhnul celé ráno od 6 až do 9. A já jsem tu dnes trochu netradičně v záskoku za Petru Ludvíkovou. No a protože je to dnes netradiční, tak vám nebudu

hrát ty nejnovější novinky, jako hrajou každý čtvrtek, ale trochu si s koncem léta zrekapitulujeme ty věci, které vyšly tohle léto, to jsme udělali třeba teď se skladbou od 1-800 Mikey, skladba se jmenovala Pleasant Morning, no a občas sáhneme i do trochu větší minulosti, jako třeba právě teď, kdy si vydáme do roku 2009 na label Sub Pop, kde Do Handsome First vyšla i tahle skladba Legal Tender právě teď na Rádiu 1.

skupina, britská skupina Westside Cowboy se skladbou Kickstones The Boys. Teď už další věc, další, dalo by se říct, novinka skupina Knitting a skladba I Want to Remember Everything právě teď na Rádiu 1.

0: Dek přináší mega akci. Profesionální akucí paprskový laser Devolt s dosahem 30 metrů za skvělých 11 799 korun, včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro profesionální křížový laser za super cenu. Více na dek.cz.
1: Hlídání mladšího bratříčka mělo být hračka, jenže Leo je najednou pryč, ztracený v amazonské džungli. Elizabeth se musí vydat za ním přes nebezpečné pytláky až k tajemnému domorodému kmeni, kde na ní čeká nový kamarád chlupáč.
2: Tohle je to nejskvělejší místo pro děti.
1: Animovaný rodinný film Tajemství džungle v kinech od 27. srpna.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
5: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Reklama na Radio 1.

0: Jedna reklama.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek.
2: Co zas blbneš, Bohumile?
1: Ale snažím se zapomenout na Arthouse Hejtmánek.
2: No, tak to já chci taky.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek.
2: Funguje to?
1: Ne.
2: Tak tam půjdem za.
1: Jdeme. Arthouse Hejtmánek, výkup uměleckých děl, starožitností a designu. Přijímáme předměty do prodeje v aukcích, galerii či výkupu za hotové. Konzultace a odhad cen zdarma. Více na www.arthousehejtmánek.cz.
0: Jedna reklama.

Posloucháte Rádio 1, je 9 hodin 37 minut. No a my si hrajeme dvě skladby z minulosti. Ta první nám právě dozněla, byla z roku 2019. Byla to Grace Eves, newyorská hudebnice, s její skladbou Mirror. Teď už spolupráce z roku 2018, Hanavu a Sači a skladba

0: mikrofonu Radio 1, ruší mikrofon. Žádáme posluchači, zachovejte nám přízeň, závada není ve vašem přijímače. Radio 1 vysílá a zkouší mikrofon. Nepokoušejte se přeladit, všechno bude dobrý.
1: No a teď si dáme trochu současnější věc. Ještě letos vyšla tahle skladba od francouzského projektu UFOs, za kterým stojí třeba producenti Brax a Falcon nebo také skupina Phoenix. Tady je skladba s názvem UFO. Posloucháte Rádio 1.

0: kamaráde a jedno.
1: Je, schořela mi kulma.
2: To vyřeším, mám přece Rychlárt. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
3: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
7: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
8: Když kvalitní sedačku, tak od Fáze. Naše specialistky na pohodlí vám pomohou najít tu pravou sedačku pro váš domov. Navštivte jednu z našich 15 prodejen a přesvědčte se sami. Fáze je domov pohodlí. Více na fáze.cz.
9: Reklama na Radio 1.

0: right the way. Poprosím š jako škr.
1: Rádio 1.

Je krátce po 10. hodině, vy posloucháte Rádio 1, no a u nás je samozřejmě čas na první část našeho pravidelného kulturního servisu. Nejdříve se podíváme na festivaly. Právě nám probíhá festival Landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. Dále na letenské pláni festival Letní Letná, mezinárodní festival nového cirkusu a divadla v Letenských sadech v Praze. No a v neposlední řadě festival Brno Art Open, festival umění ve veřejném prostoru v Brně. Z kategorie galerie

Artuto Gallery v Uhelném mlýně Timo s výstavou bude. Na Pražském hradě na druhém nádvoří obrazárna Pražského hradu. V Galerii Středočeského kraje tam vystavuje Lukáš Machalický výstavu s názvem Polopenze. V Národní galerii Praha ve Veletržním paláci výstava NGP 230 let. V Doxu Radka Bočevič a její Faust. V Galerii hlavní města Prahy, konkrétně ve Zvonu, výstava Bezhlavý jezdec a Liberální utopie 90. let. Ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy výstava Osudy psané válkou, českoslovenští legionáři Roztok a Žalova. V Rokafé kolektiv autorů a jejich výstava Wall of Hope. V Kunzále Praha William Kentridge s výstavou The Battle Between Yes and No. V Moravské galerii v Brně Napravená křivda, příběh sbírky Stefana Hellera. V Umělecko-průmyslové muzeu v Praze v 6 hodin komentovaná prohlídka. V Meet Factory v galerii Zeď Tomáš Mitura a jeho Chasing Shadows. V Osmice Humpole se výstava Present Perfect, otisky času v současné keramice. Ve Veletržním paláci v Tuskulum a na dalších místech v Praze a Pardubicích Biennale ve věci umění 2026. V galerii Rudolfinum výstava Datas, The Data and the Sovereign. V koleji 1 v Březnici, tam vystavuje Jaromír 99. V The Chemistry Galerii společná výstava Tomáše Jitely, Tomáše Němce a Václava Misaře s názvem Joie de Vivre. V galerii Benedikta Rejta v Lounech Martin Janíček a jeho zvukové projekty. Ve studiu Pro na Lounech výstava Human Nature. V Novoměstské radnici výstava Magická olejomalba. No a v galerii C12 Viktorie Beldová, Karolina Kučerová a Barbora Maté a jejich výstava s názvem Home Sweet Home. No a na Rádiu 1 se o 12 můžete těšit na vysílání Hra u Palury a po něm od 3 až do 6 na Douglase Arianese. Bude tady také hned několik soutěží, tak pečlivě poslouchejte, protože vám neřeknu kdy, ale řeknu vám, že v 6 hodin se můžete těšit na pořad Estereo. V 7 hodin zazní CD nonstop s tuzemským projektem Tysičáci a jejich album The Tramp. Po nich od 8 hodin Velká sedma Rádia 1, kde zazní 5 československých novinek a také žebříček dle vašeho posluchačského hlasování, kdy do Velké sedmi hlasujete na webu Rádio1.cz. No a vy to kolo můžete ještě ovlivnit, protože hlasování na webu Rádio1.cz běží až do 12 hodin. No a po Velké sedmě na závěr dne od 10 hodin pořad Unizone a po něm od 11 hodin pořad Electronic Tuesday. To byl kulturní servis na Rádiu 1. No my se vydáme na Slovensko a pustíme si tamní hudebnici, která se říká Mňaulau, s jejím letošním singlem s skladbou Spánok. Posloucháte Rádiu 1.

To byla Amelie Sebas s trochu starší skladbou One Foot. Teď už letošní léto. Single, který vyšel od skupiny, New Yorkské skupiny Tall Slant, skladba s názvem Manhattan, právě teď na Rádiu 1.

byla skupina Toltzland. Teď už pozvánka, protože příští týden ve středu vystoupí v Meat Factory Kurt Weill, kterému nedávno vyšlo skvělé album Philadelphia's Been Good To Me. Vystoupí tam se svou kapelou The Violators. Tak se tam třeba potkáme, no a ostatně hned za měsíc vystoupí v Praze jeho kolegyně Courtney Barnett. Posloucháte Rádio 1. Teď už Kurt Weill se skladbou, letošní skladbou Zoom 97.

0: Reklamaráde a jedno.
1: Fifily. Filmový festival Litoměřice. Letošní téma?
2: Na konci světa.
1: Od 28. do 30. srpna. 3 dny plné výjimečných filmů. Koncerty Berlin Manson a Amelie Siba, podcasty, debaty i nečekané zážitky.
2: Jsme blíž, než si myslíte.
1: Program a vstupenky na fifily.cz.
2: Co je na konci světa?
3: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
4: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
5: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
6: A raz, dva, tři, 4,21.
7: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
8: Reklama na Radio 1.

0: Hitparáda Rádia 1.
1: Pojďme si představit 5 nových kousků Hitparádě Rádia 1. Po 3 letech vydala trojice Blond Redhead nový single, ten se jmenuje Blood Spilled.

0: Dan Snade, který ho znáte také jako Caribou. Tentokrát pod aliasem Daphne vydal překvapivě EPčko s názvem Have You a Sec. Stejnomenný track je další novinkou. Americký manželský pár Sylvan Esso ohlásil nové album, to vyjde v září, a my si hrajeme single Concrete Glen. Máme tady také britskou umělkyni Rose Grey, která loni vydala debutové album Louder Please. Just Be Bodies, poslední novinka. Tři vylosovaní hlasující tentokrát obdrží lístky na vystoupení amerického hudebníka Kurta Weila. Ten zahraje se svou kapelou The Violators 2. září v Arše Plus.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jerrym Žákem. Naše rodinné zlato.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na festival nepopulární hudby Mikulove. Ten se koná 28. a 29. srpna v areálu Mikulovského amfiteátru a vystoupí tam například letní kapela Fuck Kult či Dunaj s Janou Vébrovou.

10 hodin 42 minut, vy posloucháte Rádio 1, no a po oputáce na Velkou sedmu si hrajeme také několik československých skladeb. Právě nám dozněla novinka, projekt Glad Sisyphus se skladbou Všetko na okolo se mění v prach. No a teď už starší věc, česká skupina Plus Minus Nula se skladbou Světy právě teď na Rádio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: No tak pojď zabel!
2: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
1: Tak dobře.
2: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
3: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
2: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
3: Breno. Podlaha dělá domov.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější netkané textíly je Geotek metr čtvereční již od 13 90 haléřů včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro netkané geotextílie za výjimečně snížené ceny. Více na dek.cz.
5: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
6: Zdar, tak co včera?
7: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
6: A přes co máš televizi?
7: No normálně, přes anténu.
6: Tak to bude tím. Já mám sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
7: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
6: Jednoduše jdi na webovou stránku sledováníTV.cz, zaregistruješ se a sleduješ. SledováníTV.cz. Vaše vstupenka do světa zábavy.
8: Reklama na Radio 1.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: 15. týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s festivalem Shotgun. Shotgun festival se letos naposledy vrací na Kristýnu. Od 11. do 13. září se u jezera v Hrádku nad Nisou uzavře jedna festivalová éra. Zahrají Shed, Absemi, Synchro, Hativaty nebo Filip Otterbach. Rekreační areál Kristýna na sklonku léta přivítá všechny, které spojuje chuť si zatancovat, strávit společný víkend pod širým nebem a užít si jedinečnou atmosféru u jezera obklopeného přírodou. Více informací na shotgunfestival.com. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Shotgun najdete poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Audioknihu Thomas Enger a Johanna Gustafsson Městečko Sůn. Vydavatelství One Notebook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneNotebook.cz. Poukaz v hodnotě 500 korun na výrobky z Janovy pece. Mají nové mysli z lesa, dárkovky, mysli ze sadu a malinové sušenky. JanovaPec.cz. Originální triko od první houbařské speciálky Les Houbeles. Nebuď v lese za váguse. LesHoubeles.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. A 28. srpna získá ještě jeden výherce navíc voucher na pobyt v hodnotě 15 000 korun v nově zrekonstruovaném mlýně na samotě Hojšín, kde ticho léčí a příroda určuje tempo. Hojšín.cz.
0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

11 hodin 7 minut vy posloucháte Rádio 1, kde nám právě dozněla novinka letošního léta, skupina, New Yorkská skupina, která si říká Grumpy, a jejich single skladba OBL. Teď už maličko starší věc, hudebník, který si říká Karen Joyce, se skladbou Tormenta. Právě teď na Rádio 1.

0: Jo, ten nový Blake, to je...
1: Vojtěchu, nezačínej.
0: Ta deska je skvělá. On je teď normálně šťastný a na tom albumu hostují takový jména, ale takový jména. Třeba Travis Scott, Rosalia.
1: Prosím tě, zastav mi tady.
0: Andre 3000, ale nejvíc zajímavý je,
1: Zastav mi tady.
0: Jako tady?
1: Jo. Čau.
0: Radio 1.

0: Jedna reklama.
1: Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Thomas Enger a Johanna Gustafsson Městečko Sůn.
2: Právě mu to došlo. Zrovna v téhle chvíli si uvědomuje, že život už nikdy nebude jako dřív. Jeho dcera je pryč. Jeho život, jejich život, jaký znal, skončil.
3: Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
0: Jedna reklama.

0: Posloucháte Rádio 1, po reklamě nám tady zněli třeba Channel Beats se skladbou Das in the Wind, nebo nizozemská skupina The Clinton se skladbou Taxi. Teď už britské duo, které si říká Get Down Services, a tady jejich skladba Cha-Cha Slide právě teď na Rádio 1.
1: I'm 6, it's 4 p.m.

0: 6.
1: Reklama Rádia 1.
2: Hola, buenos días, señoras y señores. Circus Los Animales Fantásticos. Zvířecí cirkus na lodi tajemství.
3: Ricardo, a řekni, že zvou Ploutky bez hranic a divadlo Bratří Formanů.
2: Ano, ano, Katarín, ty slepičí klaunka. Těšte se na úžasná stvoření, osobité kusy a živou muziku.
3: Čtyři představení, první víkend v září. Více informací i další program na
2: www.loďtajemství.cz.
4: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planého.
5: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Reklama na Radio 1.

Posloucháte Radio 1. Nám tady dozněl Greg Feeman se skladbou Indu, předtím skupina Ice Age se skladbou Do Week. Teď už hudební producent a zakládající člen skupiny Vampire Weekend Rostam, který letos na své solové kariéře vydal také tenhle single Back of a Truck. Potom třeba skupina Mountain Goats a také samozřejmě druhá část našeho kulturního servisu. Posloucháte Radio 1.

11. hodina, ale ještě než se tak stane, tak stihneme několik hudebních skladeb, ale taky samozřejmě druhou část našeho kulturního servisu. Je úterý 25. srpna, svátek slaví všichni Radimové. A my se spolu jdeme podívat, kam se dnes můžete vypravit. Na koncert nebo třeba do kina. Z kategorie koncerty a tančírny v Rock Café v 8 hodin večer vystoupí Čihy a The Most Naked Man. V Jazzdoku v 9 hodin večer Zorba, Žeja, Budha. Na Lodi Tajemství v 19.00 vystoupí Ganifem. No a v areálu 7 v Holešovicích 19.45 v rámci Prague Open Air MIG 21. Z kategorie filmy v letním kině Dlabačov v 9 hodin večer snímek Leningradští kovbojové potkávají Mojžíše. V kině Dlabačov 18.30 veřejný prostor Františka Skály a 20.30 Šťastně spolu. V Edison Film Hub se v 16.30 můžete těšit na promítání filmu Malá sestra a v 19.00 na Krátké léto. V kině pilotů v 18.45 film Číka Čeka a v 20.30 víkend na chatě. V letním kině na Pragovce v 9 hodin Nikdy neodvracej zrak. V Bio Oko v 20.30 Konstantin. No a v Klubovně Povaleč v 19.30 vám přehrají film Moji milí sousedé. No a na Rádu 1 se o 12 hodin, to je už za chvíli, můžete těšit na vysílání skvělého kolegy Rá u Palury a po něm od 3 až do 6 na Douglase a Reanese. Bude tady taky hned několik soutěží, tak pečlivě poslouchejte. V 6 hodin se můžete těšit na pořad Estereo, v 7 hodin zazní CD non-stop s albem skupiny Ty syčáci, albem The Tramp. Od 8 pořad Velká sedma Rádia 1, kde uslyšíte 5 novinek a také žebříček dle vašeho posluchačského hlasování na webu radio1.cz. Poté od 10 hodin pořad Unizone a na závěr dne od 11 až do půlnoci pořad Electronic Tuesday s Janem Krumlem. To byl kulturní servis na Radio 1. No a my si jdeme pustit skupiny Swap Meet se skladbou Halfway. Posloucháte Radio 1.

Posloucháte Rádio 1, ke konci se neblíží jenom tahle ta směna, ale taky léto, a protože s koncem léta vykvétají ocuny, pustíme si tuzemský projekt skupinu Ocun se skladbou před loňským singlem Slunce v síti.

Rádiu 1 nám právě dozněla skupina Ocun se skladbou Slunce v síti. Tahle směna už se opravdu chýlí ke konci a ze studia Rádia 1 už se s vámi loučí Jan Marek, který tady byl od 9 až do 12 hodin, a pokud by vás třeba zajímal, co jsem hrál, tracklist už najdete vyplněný na webu radio1.cz. Od 12 se můžete těšit na kolegu Hra u Palury a já se s vámi rozloučím skladbou závěrečnou, respektive předposlední skladbou z nové desky Phoebe Bridgers Lost Weekend, tady je skladba As Above. No a já už vám jenom popřeju fajn den a čau.

0: Reklama Rádia 1.
1: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
2: Wi-Fi člen na poli. Dva dny, jedno místo, 15 koncertů, 10 rozhovorů, 4 výstavy, 5 performancí, divadlo i program pro děti. Přijďte si sklidit

Příjemné úterní poledne, 10 minut po 12. hodině ze studia Rádia 1 přehrá u Palury. Společně s dvojicí z Durhamu, která se říká Sylvan Esso a novinkou Concrete Glen, kterou jsme nasadili minulý týden do hitparády Rádia 1 a stále pro ní můžete hlasovat. Před námi 3 hodiny převážně nové hudby. Teď ale jeden starší kousek od Alexi G, Sportstar.

Tohle už je producent Ryan Hemsworth, který ohlásil po delší pauze vydání nové solovky 21. října. Vyjde album Numbskull. A tady je první ukázka A Display of Emotion.

0: Reklama Rádia 1.
1: Centrum současného umění EPO 1 v Trutnově zve na letní cyklus výstav. Od 22. května do 4. října zažijte umění v unikátním industriálním prostoru. Více na epo1.cz.
2: Stavebniny DEK přináší mega akci. Sušená střešní lať 4 na 6 za skvělých 26 korun včetně DPH za běžný metr. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro sušené latě za super cenu. Více na DEK.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Hlídání mladšího bratříčka mělo být hračka, jenže Leo je najednou pryč, ztracený v amazonské džungli. Elizabeth se musí vydat za ním přes nebezpečné pytláky až k tajemnému domorodému kmeni, kde na ní čeká nový kamarád chlupáč.
5: Tohle je to nejskvělejší místo pro děti.
4: Animovaný rodinný film Tajemství džungle v kinech od 27. srpna.
6: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Reklama na Radio 1.

Tolik dánská skladatelka, producentka, umělkyně Agnes Obel, která chystá vydání nového alba. V půlce září vyjde album Dominic on Flowers a tohle byla první ochutnávka Lei Mali, která je ovlivněná jejím čerstvým mateřstvím, jakožto celá i deska, která jde na značce Deutsche Grammophon. A teď už jednočlenný solový projekt z Curychu od Beholder, hudebnice a producentka na značce Symbus vydala právě před několika dny single Thank You for Shopping with Us z chystaného alba, pokud se nepletu, nebo naopak, vlastně skladba, která se nevešla na finální verzi letošní desky Honest Work, nicméně určitě stojí za to.

Tolik od Beholder, pseudonym Danieli Weinmann, hudebnice ze Švýcarska, jeho elektropopového projektu, skladba Thank You for Shopping with Us, která se navešla na letošní album Honest Work, společně ještě s pěti dalšími vyjdou jako takový ucelený doplněk desky, jakoby, co by EPčko Funny Business, a to v listopadu letošního roku. Následovat bude DJ Manny, představitel chicagského Footworku z čerstvého EPčka, které má název Something You Need. Vybírám skladbu Look Into Your Eyes.

0: Jedna reklama.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek.
2: Co zas blbneš, Bohumile?
1: Ale snažím se zapomenout na Arthouse Hejtmánek.
2: No, tak to já chci taky.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek.
2: Funguje to?
1: Ne.
2: Tak tam půjdem za?
1: Jdeme. Arthouse Hejtmánek, výkup uměleckých děl, starožitností a designu. Přijímáme předměty do prodeje v aukcích, galerii či výkupu za hotové. Konzultace a odhad cen zdarma. Více na www.arthousehejtmánek.cz.
0: Jedna reklama.

Na Rádiu 1 ještě jedna klubovka, tentokrát v podání DJ Swishy, původem z Philadelphia, ovšem působícího v New Yorku v rámci Bounce Work Crew, další představitel footworkové, respektive jukeové scény. Stále poměrně aktuální EPčko Best of Luck, skladba Kiss and Fly. Teď si dáme pětici z Austrálie, která si libuje v komponování hudby k imaginárním filmům, řekněme, 60. a 70. let, inspirovanou právě evropskou kinematografií, a výsledkem je příjemná soulová záležitost obvykle, a nejinak tomu bude i v případě chystaného alba Frogs in Pond, které vyjde na značce Concord Jazz. Tady je první ukázka Leg Day, tohle jsou Surprise Jeff.

0: Je to tak, nastal čas na soutěž, zatímco nám v podkresu hrají producenti Bibio a Dorian Concept ve skladbě Lichen Trip. Budete mít příležitost si zasoutěžit o dvě akreditace, celou festivalové akreditace na filmový festival Litoměřice. 26. ročník filmového festivalu Litoměřice alias Fifeli se uskuteční 28. až 30. srpna letošního roku v Litoměřicích. Letošní téma Na konci světa propojí filmové novinky i klasiky světové kinematografie. Program nabídne například filmy Milovník, ne bojovník, Apokalypsu, Final Cut, Gamo a také koncerty Berlin Manson a Amelie Siba, Kino utajeno, živé podcasty i program pro děti. Více informací najdete na fifeli.cz. Telefon ke mně do studia je 210-323-919, v tuto chvíli ještě vyvěšený. No a cenu, tedy dvě celofestivalové akreditace, získá ten, kdo se jako první dovolá se správnou odpovědí na následující soutěžní otázku. Zajímá mě, který z režisérů letošního programu Fifeli je jedním ze zakladatelů filmového hnutí Dogma 95. Dostanete i nápovědy, když si myslím, že je to poměrně jednoduché. Za A Lars von Trier, za B Aki Kaurismäki, za C Sydney Pollack. Volat můžete teď. Tady Rao, Rádio 1. Haló, haló, slyšíme se?
1: Tady Rao, Rádio 1. Haló, haló, slyšíme se? Tady Rao, Rádio 1.
0: Tak, asi haló, dáme dalšímu. Tak, druhý pokus, tady Rao, Rádio 1. Haló, haló.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den.
2: Tak já bych zkusil Bčko. Upřímně to nevím, typuju.
0: A to je kdo? Bčko? Budu muset slyšet celou odpověď, teda celé jméno, jestli... Já to zopakuju, ty možnosti. Za A Lars von Trier, za B Aki Kaurismäki, za C Sydney Pollack.
2: Aki Kaurismäki.
0: Bohužel, není to správně, je mi líto.
2: Tak, teda s ním vzal, děkuju.
0: Naschle. Tak do třetice, haló, tady Rao, Rádio 1. Slyšíme se, haló, haló.
1: Slyšíme se?
0: Ano, s kým mluvím?
1: U telefonu. Já si myslím, že to je Lars von Trier.
0: Je to tak, Lars von Trier je jedním ze zakladatelů Dogma 95. To znamená, že dvě akreditace na filmový festival v Litoměřicích jsou ve tvých rukou. Já ti gratuluju.
1: Super, děkuji, děkuji.
0: A vydržme ještě na drátě, domluvíme se, jak si výhru převezmeš.
1: Díky moc, ahoj.
0: Ahoj.

Tak ještě jednou gratulace Šimonovi k výhře. Dohrává nám novinka od kytaristy, producenta, multiinstrumentalisty M. Sage z chystaného alba Brush Flyer. První single Thunder Covered Brush. No a následovat bude katalánská hudebnice, kterou jste mohli před nějakými 3 roky vidět také naživo v rámci festivalu Lunchmeat. Řeč je o Marině Herlop, která má venku nový single Vavolant, na kterém hostuje Adrigor a je to předzvěst nového alba Ja Ja.

0: Prasklina objekt navždy změní.
1: Zůstane křehký,
0: ale opravdový.
2: Soubor současného tance 420 People uvádí novou premiéru Václava Kuneše s názvem Kintsugi. Představení, ve kterém praskliny vyprávějí ten nejdůležitější příběh. Od 7. září v divadle La Fabrika.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: No tak pojď zabej!
5: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
4: Tak dobře.
5: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
6: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
5: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
6: Breno. Podlaha dělá domov.
7: Když kvalitní sedačku, tak od Fáze. Naše specialistky na pohodlí vám pomohou najít tu pravou sedačku pro váš domov. Navštivte jednu z našich 15 prodejen a přesvědčte se sami. Fáze je domov pohodlí. Více na fáze.cz.
8: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
9: Kaleo se vrací do Prahy. Oslaví 10 let alba AB. Připomenou zásadní momenty své kariéry. Předvedou, jak se to dělá na Islandu. Kaleo.
10: Way Down We Go Tour 2027.
9: 20. března 2027 Praha Forum Karlín. Kaleo přiváží Live Nation. Podporuje Radio 1. Vstupenky na www.livenation.cz.
11: Reklama na Radio 1.

producentka a hudebnice Frances Cheng, která produkuje takový synth experimentálnější pop, vydala aktuálně své třetí studiové album Been Thinking About Confession, první, které vyšlo na značce Revenge International, a z něj jsme si teď pustili ukázku I Can Feel The Waves. Máme 13 hodin za 10 vteřin, takže je nejvyšší čas na kulturní servis.

poměrně dost v kulturní nabídce. No a pak si řekneme i něco málo k programu Rádia 1. Pro dnešní den, tedy úterý 25. srpna, svátek slaví Radim, tak všechno nejlepší. A teď už festivaly Landscape. Multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor, který je k vidění v Hradci Králové. Případně můžete vyrazit na Letní Letnou, tedy prestižní mezinárodní festival nového cirkusu a divadla, který každoročně probíhá v Letenských sadech v Praze. No a pro brněnské posluchače tady mám tip na Brno Art Open, festival umění ve veřejném prostoru v Brně. Případně můžete vyrazit i z Prahy samozřejmě. Galerie, Artoto galerie v Uhelném mlýně Timo, výstava bude, Pražský hrad, druhé nádvoří, obrazárna Pražského hradu. Galerie Středočeského kraje Lukáš Machalický, výstava Polopenze. Národní galerie Praha, Veletržní palác, tam probíhá výstava NGP 230 let. V DOXu můžete zajít na výstavu Faust Radky Bodževič. Galerie hlavního města Prahy Zvon, Bezhlavý jezdec a liberální utopie 90. let. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy. Výstava Osudy psané válkou, českoslovenští legionáři Roztok a Žalova. Další pozvánka směřuje do Rock Café, kolektiv autorů a výstava Wall of Hope. Kunsthalle Praha, William Kentridge, The Battle Between Yes and No. Moravská galerie v Brně, Napravená křivda, příběh sbírky Stefana Hellera. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze. V 18 hodin tam začíná komentovaná prohlídka. Meat Factory, galerie Zeď, Tomáš Mitura a výstava Chasing Shadows. Osmička Humpolec, Present Perfect, otisky času v současné keramice. Veletržní palác nebo prostor Tusculum a další místa v Praze a Pardubicích, tam je k vidění Bienále ve věci umění 2026. A dále tady máme galerii Rudolfinum a pozvánku na Datas, The Data and the Sovereign. V koleji 1 v Březnici je k vidění výstava Jaromír 99, The Chemistry Gallery, Tomáš Jetela, Tomáš Němec a Václav Misař ve společné výstavě Joa de Vivre. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, Martin Janíček a zvukové projekty. Studio Prona v Lounech a pozvánka na výstavu Human Nature, Novoměstská radnice, magická olejomalba. A konečně galerie C12, Viktorie Beldová, Karolína Kučerová a Barbora Maté. Výstava s názvem Home Sweet Home. No a co se týká programu Rádia 1 pro dnešní den, tak po mé směně mě v 15 hodin ve studiu Rádia 1 vystřídá kolega Douglas Arlenes, dnes výjimečně za Josefa Sedloně, potom v 18 hodin pořad Estereo, 19 CD nonstop, dnes s albem od kapely Ty Syčáci, The Tramp. Ve 20 hodin pak československá hitparáda Rádia 1 Velká sedma a od 22 hodiny pořad Unizone a nesmíme zapomenout na Electronic Tuesday ve 23 hodin. Tolik kulturní servis, reprízu druhé části vám nabídne Douglas okolo 16:45. Případně můžete nahlédnout na web Rádia 1 v podsekci kulturní servis, tam to budete mít všechno komplet. Zpátky k hudbě. Následovat bude čerstvá novinka od britského producenta Darrena Cunninghama a jeho projektu Actress. Darren Cunningham měl slibně našlápnuto na kariéru profesionálního fotbalisty, kterou ovšem zhatilo vážné zranění, které vlastně předčasně tady ty ambice ukončily. Nicméně to vedlo jeho druhé vášni a tedy hudební tvorbě, k jehož začátcích, zejména desky Hazy Will, případně Splash patří k absolutní klasice takové left field elektroniky. Postupem času Darren Cunningham

přece jenom postupuje trošku více směrem k posluchači. Důkazem budiš aktuální chystané album, které vyjde na labelu Ninja Tune Radical Frame. A tady ta ukázka, tuším, že už třetí single, který také doprovází videoklip, určitě doporučuji ke slednutí. Skladba má název With Ending, tady to je Actress na Rádiu 1.

Ronan Lawson.

Let's go.

zpěvačka a skladatelka, také producentka ze severního Londýna, Azina, s novinkou Chili Chili na Rádiu 1 ve 13 hodin 15 minut. Teď taková drobná vzpomínka na legendárního bubeníka Franka Barda, který v roce 1969 spojil síly s Billy Gibsonem a kapelou ZZ Top, který zůstal věrný až do svého úmrtí. Tenhle ten legendární bubeník zemřel před týdnem ve věku 77 let. No a tady je ukázka jeho umu ve skladbě ZZ Top Asleep in the Desert, instrumentálka, která uzavírá desku The Jazz z roku 1976.

0: Jedna reklama.
1: Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Thomas Enger a Johanna Gustafsson Městečko Sůn.
2: Vzpomínky na ty vraždy nejsou tak jasný jako ty ostatní vzpomínky, než jsem je zabil. Ty vzpomínky nejdou po pořadě. Byl jsem v takovém rauši.
3: Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
0: Jedna reklama.

0: řekni máma.
1: Lá, lá.
0: Tak řekni Radio 1.
1: Lá.

Rádio 1 teď trocha 80-kového New Wave z Japonska v podání skladatelky, pianistky a zpěvačky Ichiko Hashimoto na z desky z roku 85 Beauty. Teď už zase novější záležitost z loňského roku Georgie and Joe, dvojice z Londýna, vydala album What I Made with Joe a tady ukázka Pacemaker.

0: Reklama Rádia 1.
1: 4. a 5. září Kolín znovu ožije divadlem. Gasparáda, festival k poctě zakladatele moderní pantomimy Jeana Gaspara de Biroa. Velkolepá podívaná, 20 skvělých představení, včetně zahraničních hostů, od pantomimy přes nový cirkus, klauniády, poetické kousky, pohádky a loutky pro malé i velké. Gasparáda, 4. a 5. září v Kolíně. Vstup zdarma. Gasparáda.cz.
2: Schořela mi kulma.
3: To vyřeším. Mám přece Rychlárt. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
4: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datar, opravdový elektrospecialista.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nakup teplotové tvárnice Westmuro za skvělou cenu a navíc za každých 720 korun včetně DPH dostanete pytel betonu zdarma. Mega akce stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro tvárnice Westmuro a pytle betonu zdarma. Exkluzivně jen ve stavebninách DEK. Více na DEK.cz.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
9: Reklama na Radio 1.

pláce Daryl Lord, dříve vystupující tak jako Board Lord a její manželky Jaylin Wells v rámci nového projektu, který vyšel na značce Dark Entries. To jsou Darlin, deska Dyke Den a skladba s názvem Girl to Girl. Teď už producent z Manchesteru, který ale holduje detroitskému a chicagskému houseu v rámci své tvorby, která už rozhodně trvá více než jednu dekádu. Michael J. Blood bude vydávat letos koncem října nové album Cause and Effect Volume 1. Tady to je první krátká ukázka That Night.

Hitparáda Rádia 1. Pojďme si představit 5 nových kousků hitparádě Rádia 1. Po 3 letech vydala trojice Blond Redhead nový single. Ten se jmenuje Blood Spilled.

0: Dan Snaith, který ho znáte také jako Caribou. Tentokrát pod aliasem Daphne vydal překvapivě EPčko s názvem Have You a Sec. Stejnomenný track je další novinkou. Americký manželský pár Sylvan Esso ohlásil nové album, to vyjde v září, a my si hrajeme single Concrete Glen. Máme tady také britskou umělkyni Rose Grey, která loni vydala debutové album Louder Please. Just Be Bodies, poslední novinka. Tři vylosovaní hlasující tentokrát obdrží lístky na vystoupení amerického hudebníka Kurta Weila. Ten zahraje se svou kapelou The Violators 2. září v Arše Plus.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jerrym Žákem. Naše rodinné zlato.

americký multiinstrumentalista a producent Sam Wilkes, který v tomhletom případě konkrétním hrál kromě piana na bicích a také na harmoniku, na kytaru a baskytaru. Spojil síly se Samem Emidnem, který pro změnu hrál zase na banjo a na housle. Společně vydali EPčko před pár dny, nazvané Froggy, a tohle to byla titulní skladba. No a následovat bude na Rádiu 1 ukázka z další čerstvě vydané kompilace, nazvané Sending Hearts to All My Dearies, a Tribute to Smashing Pumpkins, jak už název napovídá. Jedná se o celkem 15 příspěvků, cover verzí tvorby slavné americké kapely, kterou už to kompilaci vydala značka Semirian Records. Má hodně kolísavou kvalitu, ale tak zaujalo mě tam několik jmen. Cover verzí přispěla třeba Alice Glass anebo Tame Impala, od kterých si teď pustíme jejich verzi skladby Hammer.

0: Reklama Rádia 1.
1: Fifily. Filmový festival Litoměřice. Letošní téma?
2: Na konci světa.
1: Od 28. do 30. srpna. 3 dny plné výjimečných filmů. Koncerty Berlin Manson a Amelie Siba. Podcasty, debaty i nečekané zážitky.
2: Jsme blíž, než si myslíte.
1: Program a vstupenky na fifily.cz.
2: Co je na konci světa?
3: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
7: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
8: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
9: Reklama na Radio 1.

jedna z těch důležitých britských kapel 80. let The Cleaners from Venus. Vznikla v Essexu v roce 1980. Tohle byla skladba FUN, chcete-li fun, z desky On Any Normal Monday, která vyšla v roce 1982, ale teď zase zpátky do současnosti. Indie popová kapela Shelly, kterou tvoří také Claire Cottrell alias Clairo, vydala loni EPčko Shelly 2. Tohle je skladba Hartwell.

14 hodin 8 minut posloucháte Radio 1. Ze studia vás zdraví Raul Palory. Tohle to je talent z jižního Londýna. Pokojíčkový producent, který se říká Beastie. V singlu Does It Still Rain? Ještě předtím to byla partička ze Spojených států Slow Pulp, která bude vydávat 18. září novou desku Melody, a to byla ukázka pilotní single Spill. No a teď troška postpunku z 80. let ze státu Nebraska, z Lincolnu konkrétně, kapela Four Against, která na konci 80. let vydala album In the Marshes, a tady to je skladba Fate.

Like Four Against. No a teď už nás čeká projekt Black Marble Chrisa Stewarta, který už přes jednu dekádu vzdává hold synthpopu 80. let od OMD přes Human League až třeba Blank Dogs. Na aktuální desce, tuším, že už páté studiové, jestli se nepletu, Life in Small Spaces hodně přidal na kytarách. Důkazem budíš tady ten otvírák alba, skladba s názvem It Always Comes to Me.

spolupráce Lukáše Vidry z Dukly a Patrika Nadě z Berlin Manson. To je projekt Guns ze stejnomenného alba z letošního roku. Zazněla na rádiu jedna skladba, co sdělal dřív. Teď už Lucy, známý také jako Cooper B. Handy, producent a hudebník. A nový single Cardside z chystaného alba Citizens Arrest.

0: Kamaráde a jedno.
1: Velká balení a ještě větší úspora. Teď je ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Jelen prací prášek 100 praní za 287,90. V prodejnách i na e-shopu. Teď je výhodně. Vždycky.
2: William Kentridge poprvé v Česku. William Kentridge, jeden z nejvýznamnějších umělců současnosti, přiváží do Kunsthalle Praha velkou výstavu The Battle Between Yes and No. Kresby, animace, film, monumentální instalace a nové dílo inspirované Francem Kafkou. Právě teď v Kunsthalle Praha.
3: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
4: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Právě teď v KIK. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
7: Zdar, tak co včera?
8: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
7: A přes co máš televizi?
8: No normálně, přes anténu.
7: Tak to bude tím. Já mám sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
8: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
7: Jednoduše jdi na webovou stránku sledovanitv.cz, zaregistruješ se a sleduješ. sledovanitv.cz. Vaše vstupenka do světa zábavy.
9: Reklama na Radio 1.

minuty před půl třetí na Rádiu 1 doznívá novinka, single With You, hudebníka, producenta a zpěváka z Kodaně, původem ovšem ze Somálska, Bashira Billow. Přezvěst jeho debutového alba How Will It Be, které vychází 18. září. No a další novinku má na svědomí Tom Hunt z Newcastlu v rámci svého solového projektu Pearly Gates, skladba s názvem Meta.

0: léto Rádia 1.
1: 15. týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s festivalem Shotgun. Shotgun festival se letos naposledy vrací na Kristýnu. Od 11. do 13. září se u jezera v Hrádku nad Nisou uzavře jedna festivalová éra. Zahrají Shed, Absemi, Synchro, Hativaty nebo Filip Otterbach. Rekreační areál Kristýna na sklonku léta přivítá všechny, které spojuje chuť si zatancovat, strávit společný víkend pod širým nebem a užít si jedinečnou atmosféru u jezera obklopeného přírodou. Více informací na shotgunfestival.com. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Shotgun najdete poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Audioknihu Thomas Enger a Johanna Gustafsson Městečko Sůn. Vydavatelství One Notebook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneNotebook.cz. Poukaz v hodnotě 500 korun na výrobky z Janovy pece. Mají nové mysli z lesa, dárkovky, mysli ze sadu a malinové sušenky. JanovaPec.cz. Originální triko od první houbařské speciálky Les Houbeles. Nebuď v lese za váguse. Leshoubeles.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. A 28. srpna získá ještě jeden výherce navíc voucher na pobyt v hodnotě 15 000 korun v nově zrekonstruovaném mlýně na samotě Hojšín, kde ticho léčí a příroda určuje tempo. Hojšín.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

single Give Me a Reason, který vyšel před pár dny na berlínském labelu Get Physical Music, projekt Yola, který teď střídá jedna taková, řekněme, tvrdší, ale jenom tak na první poslech, záležitost elektronickou projektu, respektive japonského producenta Shizavi Q na londýnském labelu R&S. EPčko Xenognosis a track, který jej otevírá, Ocean 9. A potom si představíme také jednoho z vystupujících na nadcházejícím ročníku Shotgun Festivalu, jak bylo před chvilkou zmíněno v upoutávce. Tím vyvoleným, kterého si pustíme, je René Pavlovic a asi jeho nejslavnější pseudonym Shed, který se hodně nese v duchu i téhleté skladby od Shizavi Q. Shed je opravdu parádní záležitost, kvůli které se rozhodně stojí za to vypravit na letošní ročník, který se naposledy koná v areálu Kristýny v Hrádku nad Nisou. Z mé strany asi nejlepší deska od tohoto projektu je Shedding the Past z roku 2008. Nicméně René Pavlovic si s tímhle projektem dává záležet a i ten poslední release, který se pustíme z letošního roku, z konce května, Rave Echoes, stojí za poslech. Konkrétně skladba Double Scoop už za malou chvilku na Rádiu 1.

tohle to tedy je už zmiňovaný Shed, který vystoupí v rámci festivalu Shotgun 11. až 13. září u jezera Kristýna v Hrádku nad Nisou. Mezi další vystupující se řadí třeba Synchro a Tyvaty, anebo producentka Apsimi.

ještě dodávám, že po celý tento týden můžete soutěžit o mimo jiné také o dvě vstupenky v rámci balíčku kulturní tašky speciálu kulturního léta.

0: Jedna reklama.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek.
2: Co zas blbneš, Bohumile?
1: Ale snažím se zapomenout na Arthouse Hejtmánek.
2: No, tak to já chci taky.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek.
2: Funguje to?
1: Ne.
2: Tak tam půjdem za?
1: Jdeme. Arthouse Hejtmánek, výkup uměleckých děl, starožitností a designu. Přijímáme předměty do prodeje v aukcích, galerii či výkupu za hotové. Konzultace a odhad cen zdarma. Více na www.arthousehejtmánek.cz.
0: Jedna reklama.

14:49, posloucháte Rádio 1 a také rapera z Birminghamu, Tony Bontanu, z jeho letošního alba Thump It 3. Zazněla skladba Hardo Bread. No a na závěr je tu umělkyně z LAMS Gloom, která letos v únoru debutovala mixtape J is for June, které se teď dočkává takového doplňku v podobě remixu od třeba cult member Malibu Lust for Youth, anebo Arab Music ke skladbě Joker, která právě teď zní. Potom ještě stihneme do 15. hodiny dvojici Extraveld, také čerstvý release Jamborghini, EPčko a ukázka Tomorrow's Event. No a pak už mě tu vystřídá kolega Douglas, který se už na vás chystá. Já se budu těšit zase za týden, tedy už v září, v pravidelném čase v úterý po 12. Do té doby se mějte fajn, užívejte zbytek letních prázdnin a naslyšenou.

A chcete to jako klidně, nebo pomalu, nebo akčně? S pompou.

0: Reklama Rádia 1.
1: Jesnění není na jednom pódiu. Je ve městě, v lidech, v atmosféře. Od 3. do 6. září začne Jeseník pulzovat v jiném rytmu. V programu najdeš Hihi Haha Holky, Eternity Again nebo Laocoon. Čekají tě koncerty, literatura, divadlo, nový cirkus i site-specific umění. Zažij festival současného umění v srdci Jesenických hor. Více na jesnění.cz. Zajesni se.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Stačí jen nápad a parádní místo k relaxaci je na světě. S Allegro ho zařídíš raz dva a proměníš zahradu v oázu klidu. Vybavení pro tvůj odpočinek najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
5: Reklama na Radio 1.

A happy face, a loving thumping bass for a loving race, soul to soul. Skoro nemůžu věřit, že je to z roku 1989, z jejich klasický album Club Classics Volume 1. A pokud jste nevšimli, já nejsem Josef Sedloň, tady supluju za něj. Jmenuji se Douglas Arianes, jsem s vámi až do 6. dneska a pokračujeme na podobný takový dobrý vibe. Tohle je Sabrina Maleiros a skladba Equilibra.

Zpěvačka pochází z Rio de Janeiro a tohle je skladba Equilibria, titulní skladba z její album z roku 2005. Zůstaneme v Brazílii na příští skladbu. Tohle jsou Robson George a Lincoln Olivetti. Skladba se jmenuje Ginga na Radio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Wi-Fi člen na poli. Dva dny, jedno místo, 15 koncertů, 10 rozhovorů, 4 výstavy, 5 performancí, divadlo i program pro děti. Přijďte si sklidit vlastní emoce. Do areálu, který funguje jako laboratoř veřejného prostoru. 28. a 29. srpna v Bílovicích u Uherského Hradiště. Wi-Fi člen na poli.
2: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
3: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
4: Když kvalitní sedačku, tak od Fáze. Naše specialistky na pohodlí vám pomohou najít tu pravou sedačku pro váš domov. Navštivte jednu z našich 15 prodejen a přesvědčte se sami. Fáze je domov pohodlí. Více na faze.cz.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: No tak pojď zabel!
8: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
7: Tak dobře.
8: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
9: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
8: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
9: Breno. Podlaha dělá domov.
10: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě. Vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
11: Reklama na Radio 1.
12: No a jak máme takový tropický vibe tady na Radio 1, ta příští skladba taky je od Quim Manuel o Espirito Santo a Kill Emil, track, který se jmenuje Eme Lelu. Posloucháte Radio 1 s Douglasem za Josefem.

Quim Manuel o Espíritu Santo a Kill Emil a track, který se jmenuje Eme Lelu. Najdete tohle na německý label Analog Africa a jejich kompilace, který vyšlo v roce 2010. Angola soundtrack The Unique Sound of Luanda 1968 až 1976 Analog Africa number 9. Vřele doporučuju. Tak teď máme 15 hodin. Je evidentní, že někdo potřebuje kafe. Ta příští skladba, 15 hodin, 21 minut na Radio 1. Příští skladba, novinka v podaní John Dixon. Takový jazz house na úterní odpoledne. Track se jmenuje 515, John Dixon na Radio 1.

Trochu jazz house pro vás v podaní John Dixon a track, který se jmenuje 515. Ta příští skladba je novinka, i když je to reedice, taková kompilace, která dával dohromady Travis Holcomb, DJ z legendární stanice KCRW v Los Angeles. Travis Holcomb dělal kompilace na labelu, pro labelu Eskimo Recordings, který oslavuje 25. výročí letos. A vydali takový hezký přehled jejich hudby. Takže jedna z věcí, co vybral, se týká zpěvačka, která přijde do Prahy na podzim jako součást Signál festivalu. Jde to o Roisin Murphy, tady ve spolupráci s Freeform 5, track, který se jmenuje Leviathan na Radio 1.

0: na labelu Eskimo Recordings. Tohle je Roisin Murphy a Freeform 5 a track, který se jmenuje Leviathan. 15 hodin a 35 minut posloucháte Rádio 1 s Douglasem až do 18 hodin dneska výjimečně.
1: Jedna reklama.
2: Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Thomas Enger a Johanna Gustafsson Městečko Sůn.
3: Přechází chodbu, když v tom rázem zastaví. Zdá se, že od záchodu do obýváku vede pěšinka z krve. V domě je ticho.
4: Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
1: Jedna reklama.
0: No a další novinko, co mám pro vás, je v podaní producent Koflow. Tady ve spolupráci s Aya Moore. Nový track se jmenuje Gimme That, the original mix na Radio 1.

akcent pochází stejně jako já ze severní Kalifornie. Jmenuje se Koflo a tady spolupracuje se zpěvačkou Aya Moore. Nový track se jmenuje Give Me That. Vychází to zanedlouho na labelu Soul Quest Records. Oh yeah, dobrá věc. Tak ta příští skladba je zase z kompilací Freaks Only na Eskimo Recordings. Tohle jsou Kate Stein and Lord Fascinator a track, který se jmenuje Asteroid v remixu od Aeroplane.

0: Then let's track Milu, Kate Stein, and Lord Fascinator, Skladba, Asteroid, the Aeroplane Extended Remix. Kate Stein and Lord Fascinator, Pukazi is Los Angeles. Kate Stein ma skvělá práce, vyrábí monstry pro filmy a videa a tak. Společně taky, jako když mají čas, udělají skvělou hudbu jako tohle. Najdete to na kompilaci Freaks Only, který dal dohromady Travis Holcomb na labelu Eskimo Recordings na jejich 25. výročí. Teď máme 15 hodin a 47 minut na Radio 1, to znamená, že je to část na soutěž.
1: Soutěž Radia 1.
0: Je to tak, máme soutěž týkající se kulturní léto. A tentokrát 15. týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s festivalem Shotgun. Shotgun festival se letos naposledy vrací na Kristýnu. Od 11. do 13. září se u jezera Hrad v Hradku nad Nisou uzavře jedna festivalová éra. Zahrají Shed, Upsemi, Synchro, Hati Vati nebo Filip Otterbach. Rekreační areál Kristýna na sklonku léta přivítá všechny, které spojuje chuť si zatancovat, stravit společný víkend pod širým nebem a užít si jedinečnou atmosféru u jezera obklopenou přírodou. Více informací na shotgunfestival.com. Vyhrát můžete dvakrát vstupenky na Shotgun, voucher v hodnotě 500 korun od Rock Spring, originální triko od Les Houbeles, audioknihu od vydavatelství One Hot Book, poukaz na 350 korun od kava.cz, podložku pod myš od Connected, poukaz v hodnotě 500 korun na výrobky z Janové pece a v pátek získá jeden výherce navíc voucher na pobyt v hodnotě 15 000 korun v nově rekonstruovaném mlýně na samotě Hojšín. Telefonní číslo do studia 210 323 91 9 a otázka zní. Na Shotgun festivalu vystoupí také holandská hudebnice Upsemi. Jaký je název jejího EP, které vyšlo loni v květnu na značce Deckmantel? 210 323 91 9 a máme první soutěžící. Halo, halo, slyšíme se?
2: Dobrý den, Martin, dovolal se do Rádia 1.
0: Ano, přesně tak. Takže máme otázku. Na Shotgun festivalu vystoupí také holandská hudebnice Upsemi. Jaký je název jejího EP, které vyšlo loni v květnu na značce Deckmantel?
2: Upsemi, nějaká nápověda.
0: Ano, tak za A Open Catalyst, za B Bend, za C Zoom. Tak, který?
2: Tak já musím teda ostře typnout.
0: Mm-hmm.
2: Tak já zkusím Open Catalyst, to se mi zdá jako nejvíc.
0: OK, dobrá trefa, ano, výborně.
2: To super.
0: Zůstaň na lince a napíšu detaily a mezi tím si dáme písničku od účinkující na festivalu Shotgun. Tohle jsou Hati Vati a Synchro. Posloucháte Rádio 1.

0: Reclama Radio 1.
1: Hola, buenos días, señoras y señores. Circus Los Animales Fantásticos. Zvířecí cirkus na lodi tajemství.
2: Papa, Ricardo, a řekni, že zvou Ploutky bez hranic a Divadlo bratří Formanů.
1: Ano, Katarína, ty slepičí klaunka. Těšte se na úžasná stvoření, osobité kusy a živou muziku.
2: Papa, 4 představení. První víkend v září. Více informací i další program na
1: www.loďtajemství.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
5: Z Planeo dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
6: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Reklama na Radio 1.
8: A tohle je pěkná písnička od dvojčata eBay.

z nového alba Offering, to jsou i Beji a skladba Hurry, Hurry. Celý tracklist je na webu Rádia 1, takže pokud vám zajímalo to, co jsem dneska hrál, najdete to tam. A mám taky playlist na Spotify, který se jmenuje Rádio 1 2026 a přidávám ty věci, až dostanu volnou chvíli. Tak teď máme 16 hodin a 2 minuty na Rádio 1 a ta příští skladba je benefiční deska, který dal

Úvodní skladba je klasika od The Waterboys. Track se jmenuje The Hole of the Moon. Tady v reedici nebo předělávka od skupiny The Water Girls. The Full Moon Mix, benefiční track za rakovinu nebo boj proti rakovinu. 16 hodin a 10 minut na Radio 1 a ta příští skladba je taky cover verzi od 80. Tohle je cover verzi od skupiny The Police a skladba Bring on the Night featuring King Dashnote. To jsou Sux and Jay Something z Jihoafrické republiky na Radio 1.

0: Původní skladba z roku 1979 v podání The Police z jejich album Regatta de Blanc. Skladba Bring on the Night v novém předělávku nebo cover verzi od Sux a Jay Something z Jihoafrické republiky na labelu Stay True Sounds. Track featuring King Dash Note. Teď máme 16 hodin 18 minut na Radio 1, to znamená, že je to čas na kulturní servis.
1: Kulturní servis.
0: Je to tak, kulturní servis Rádia 1 na dnešek, úterý 25. srpna 2026. Dnes má svatek Radim, takže všechno nejlepší. Začínáme v rubriku Koncerty a tančírny v Rock Café. Dneska od 20 hodin hrajou Chihi a The Most Naked Man. Jazz Doc od 21 hodin Zorba, že já Buda. Loď tajemství od 19 hodin hraje Gani Fim a v areálu 7 v Holešovici od 19.45 Prague Open Air MiG-21. V rubriku filmy Letní kino Dlabačov od 21 hodin Leningradští kovbojové potkávají Mojžíše. Kino Dlabačov od 18.30 promítají film Veřejný prostor Františka Skály a od 20.30 Šťastný spolu. Edison Film Hub od 16.30 promítají film Malá sestra a od 19 hodin Krátké léto. Kino Pilotů od 18.45 promítají film Čika Čeka a od 20.30 Víkend na chatě. Letní kino na Prágovce od 21 hodin promítají film Nikdy neodvrácej zrak. Bio Oko od 8:30 večer hraje dneska film Konstantín. A klubovna Pováleč od 19.30 promítají film Moje milí sousedé. A tady na vlnách Rádia 1 od 18 hodin můžete poslouchat Estéreo. Od 19 hodin CD non-stop. Dneska je to T.C. Chatsy The Tramp. Od 20 hodin Velká sedma. Od 22 hodin Unizone. A od 23 hodin Electronic Tuesday. A to vše v docela nabitým programu na kulturní servisu Rádia 1 na dnešek, úterý 25. srpna 2026. Dnes má svátek Radim. Takže všechno nejlepší. Mám další track od Koflo a Aya Moore. Tento track se jmenuje Gimme That.

kalifornský producent Koflo se zpěvačkou Aya Moore, track se jmenuje Try. The Original Mix, 16 hodin, 26 minut, posloucháte Rádio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Centrum současného umění EPO 1 v Trutnově zve na letní cyklus výstav. Od 22. května do 4. října zažijte umění v unikátním industriálním prostoru. Více na epo1.cz.
2: Plánuješ rekonstrukci nebo svůj projekt? K realizaci ti stačí už jen to správné vybavení. S Allegro jdou plány rychle od nápadu k hotovému dílu. Vše nakoupíš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
4: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
5: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
6: Reklama na Radio 1.
7: No a jak Bad Bunny ukončí jeho opravdu velmi úspěšný světový turnaj a celý album a všechno. Mám cover verzi od formací Los Humitas z Mallorky. Cover verzi od Bad Bunny Baile Inolvidable, The Kiko Navarro Latin Jam Remix. Los Humitas na Radio

0: CD non-stop. Brněnská alternativní skupina Tysičáci vznikla už koncem 90. let okolo frontmana Petra Váši. Jejich 7. album The Tramp vyšlo v roce 2018 pro značku Indie Happy Trails a vy ho poslouchejte dnes po 19. hodině v pořadu CD non-stop. Shoshone Snake Indian, Singing Snake Speaks.
1: Shoshone Snake Indian, Singing Snake Speaks. Juto, Aztek, Tanno, Vannok, Pajute, Komanče, Kosiute.
0: CD non-stop.
2: No a měl jsem čest nedávno zúčastnit festival Grape ve Slovensku a to bylo vynikající. Headlineři Parcels a tohle je nový remix od producent Wally. You Got Me Feeling, the Wally edit, not

0: Trochu Parcels nikdy neškodí. You Got Me Feeling v editaci od Wally. 16 hodin a 40 minut posloucháte Rádio 1.
1: Jedna reklama.
2: Nemysli na Arthouse Hejtmánek.
3: Co zas blbneš, Bohumile?
2: Ale snažím se zapomenout na Arthouse Hejtmánek.
3: No, tak to já chci taky.
2: Nemysli na Arthouse Hejtmánek.
3: Nemysli na Arthouse Hejtmánek. Funguje to?
2: Ne.
3: Tak tam půjdem zas.
2: Jdeme. Arthouse Hejtmánek, výkup uměleckých děl, starožitností a designu. Přijímáme předměty do prodeje v aukcích, galerii či výkupu za hotové. Konzultace a odhad cen zdarma. Více na www.arthousehejtmánek.cz.
1: Jedna reklama.
0: Teď před čas, nebo na chat, někdo napsal, náš Douglas, ten zase pošlí pecky. Takže ano, tohle je Fall Amour. Producent z Francie společně s Jasminem Leon Fall a zpěvačka Flavia Coelho a track, který se jmenuje Zubí, a ne Zubí jako teeth, ale Zubír jako jdeme nahoře. Fall Amour a Leon Fall na Radio 1.

Jesús Fernández a Mark DeMeo a track, který se jmenuje A Fuego, The Extended Mix. Let's go s Rádiem 1.

Hernandez a Mark DiMeo a track, ktorý sa menuje A Fuego, The Extended Mix. Mimochodem, 12. září hrajú v Bite Jesus venku s kolegama Babe Ellen a DJ Gajo.cz. Takže máme na co tešiť. 16 hodín a 50 minút. Posloucháte Rádio 1 s Douglasem až do 18 hodín dneska za Josefem. No a tohle je pěkný brazilský drum and bass od formáci z Varšavy, Campinos, a skladba Menino de Otro Mundo na Rádio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Fifily, filmový festival Litoměřice. Letošní téma?
2: Na konci světa.
1: Od 28. do 30. srpna. 3 dny plné výjimečných filmů. Koncerty Berlin Manson a Amelie Siba. Podcasty, debaty i nečekané zážitky.
2: Jsme blíž, než si myslíte.
1: Program a vstupenky na fifily.cz.
2: Co je na konci světa?
3: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
4: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Reklama na Radio 1.

EP se jmenuje Luso a vychází to 18. října na labelu Strut Records. To je bas-kytarista pro Little Sims a producentka, která se jmenuje Marla Kether. A skladba Reverse featuring Sophia Grant na vokálech. Teď máme 17 hodin a posloucháte Radio 1. Vysíláme z Prahy do celého světa na 91,9 FM tady v Praze, v Plzni na 97,5, v Liberci 98,7 FM, v Českých Budějovicích na 102 FM a celoplošně na DAB. Já se jmenuji Douglas Arianes, suplující za Josef Sedloň, dneska výjimečně. A během tuto hodinu mám spoustu novinek a pár věcí, které letos v létě se mi hodně líbilo. Začínáme s jedním z nich. Tohle je z labelu z Berlína, který v poslední době pro mě posílá jedna pecka po druhý. Label se jmenuje Toy Tonics a tohle je od Davida Dev a Fimiani a track, který se jmenuje Mama, Extended Version, Toy Tonics na Radio 1.

největších bangrů letošního léta přichází z berlínského labelu Toy Tonics. To jsou Davide Dev a Fimiani a track, který se jmenuje Mama, the extended version. Oh man, tohle jako opravdu zabije, když hraju.

Nikovsky label Compost Records, Victor Davies, Skladba Be The One, the M-scape and Yoshi Horino Deep Soul Remix. So I další verzi včetně akustického

0: Peter Svetiho, a.k.a. Joris Feiertag. Track Samurai Now Pause featuring Ursula Rucker, the Tour Marburg Remix. 17 hodin a 17 minut posloucháte Radio 1.
1: Reklama Rádia 1.
2: William Kentridge poprvé v Česku. William Kentridge, jeden z nejvýznamnějších umělců současnosti, přiváží do Kunsthalle Praha velkou výstavu The Battle Between Yes and No. Kresby, animace, film, monumentální instalace a nové dílo inspirované Francem Kafkou. Právě teď v Kunsthalle Praha.
3: No tak pojď zapel!
4: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
3: Tak dobře.
4: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
5: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
4: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
6: Breno. Podlaha dělá domov.
7: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
8: Vytvořeno s použitím AI.
9: Právě teď v KIK. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
10: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit mín starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
11: Reklama na Radio 1.

Skupina se jmenuje Marina i Su Melau a pochází z Barcelony. A tohle je z jejich remixový album Rezo al Agua Remixes, který vyšlo začátkem června. Pardon. Takže je to v remixu od Serrero. Tak teď máme 17 hodin a 24 minut na Radio 1 a zpomalím hodně teď, protože zpěvák a hudebník Leo Midea z Brazílie přichází do Rock Café 20. září, neděle. A to bude moc pěkný show. A mám track z jeho album Noticias de Puglia, který je vynikající album. Tohle je skladba Bloco pra Tristeza. Tohle je Leo Midea na Radio 1.

0: Hitparáda Rádia 1.
1: Pojďme si představit 5 nových kousků Hitparádě Rádia 1. Po 3 letech vydala trojice Blond Redhead nový single. Ten se jmenuje Blood Spilled.

0: Dan Snade, který ho znáte také jako Caribou. Tentokrát pod aliasem Daphne vydal překvapivě EPčko s názvem Have You a Sec. Stejnomenný track je další novinkou. Americký manželský pár Sylvan Esso ohlásil nové album, to vyjde v září, a my si hrajeme single Concrete Glen. Máme tady také britskou umělkyni Rose Grey, která loni vydala debutové album Louder Please. Just Be Bodies, poslední novinka. Tři vylosovaní hlasující tentokrát obdrží lístky na vystoupení amerického hudebníka Kurta Weila. Ten zahraje se svou kapelou The Violators 2. září v Arše Plus.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.
2: A můžete poslouchat naše hitparáda ve čtvrtek večer od 8 hodin, 20 hodin vlastně, nebo v repríze v neděli ráno od 9. Dneska od 8 večer máme Velká sedma v repríze v sobotu od 9. Takže hezký poslech máme postaráno. Na příští skladbu jdeme do Karibiku, do Kolumbii. Formace se jmenuje Black Diamonds a pochází z ostrova Old Union uprostřed Karibiky, ale je to součást Kolumbii. Tohle je skladba, která se jmenuje Desese v remixu od producenta Caribombo. Black Diamonds na Radio 1.

Skupina se jmenuje Black Diamonds, pochází z Old Providence Island a ne Old Union, jak jsem říkal. A ostrov leží polovičně mezi Kolumbií a Costa Rica a taky jako v Jamajce, takže uprostřed Karibiky a tohle je moc pěkný kalypso v remixu od Caribombo, track se jmenuje DCC. Tak zůstaneme tam v Karibice na příští skladbu. Tohle je reedice od na labelu El Palmas Records. Oni se chystají celý album vydávat znovu. Skupina se jmenuje La Renovación a pochází z Venezuely. A track, který jsem vybral pro vás, se jmenuje Echa Palante. Tohle je La Renovación na Radio 1.

0: Jedna reklama.
1: Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Thomas Enger a Johanna Gustafsson Městečko sůn. Teplo z whisky se mu rozlévá hrudníkem. Jediná věc, která mu poskytuje nějaké zdání úlevy. Jenže on a manželka potřebují něco nového. Něco vzrušujícího. A potřebují to hned.
2: Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
0: Jedna reklama.
3: No a teď mám další banger pro vás. Z labelu Made in Miami. Tohle je producent, který se jmenuje Kenny Bryan. A track Afro Lima, the extended mix. Oh yes, turn it up. 17 hodin 40 minut, posloucháte Radio 1 s Douglasem až do 18 hodin.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: 15. týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s festivalem Shotgun. Shotgun festival se letos naposledy vrací na Kristýnu. Od 11. do 13. září se u jezera v Hrádku nad Nisou uzavře jedna festivalová éra. Zahrají Shed, Absemi, Synchro, Hativaty nebo Filip Otterbach. Rekreační areál Kristýna na sklonku léta přivítá všechny, které spojuje chuť si zatancovat, strávit společný víkend pod širým nebem a užít si jedinečnou atmosféru u jezera obklopeného přírodou. Více informací na shotgunfestival.com. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Shotgun najdete poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Audioknihu Thomas Enger a Johanna Gustafsson Městečko Sůn. Vydavatelství One Notebook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneNotebook.cz. Poukaz v hodnotě 500 korun na výrobky z Janovy pece. Mají nové mysly z lesa, dárkovky, mysly ze sadu a malinové sušenky. JanovaPec.cz. Originální triko od první houbařské speciálky Les Houbeles. Nebuď v lese za váguse. LesHoubeles.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. A 28. srpna získá ještě jeden výherce navíc voucher na pobyt v hodnotě 15 000 korun v nově zrekonstruovaném mlýně na samotě Hojšín, kde ticho léčí a příroda určuje tempo. Hojšín.cz.
0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio1.cz.
2: No a jak jsme měli Kenny Bryan před upoutávku na kulturní léto, mám další vydání z labelu Made in Miami. To jsou producenti Josio a Kike

hrajou 12. září Bike Jesus venku s Babe Ellen a s DJ Gajo.cz. Poslední skladba dneska patří Art, Which One You Want a Rin Eckert. Track se jmenuje Love Like This, Manager Mike's Disco Bump na labelu The Disco Express. Tak mějte se moc fajn na tenhle úterý večer, podvečer a snad se brzy uslyšíme. Ahoj, Douglas.

0: Reklama Rádia 1.
1: Velká balení a ještě větší úspora. V Teď ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Teď výhodně. Vždycky.
2: Prasklina objekt navždy změní.
3: Zůstane křehký,
2: ale opravdový.
4: Soubor současného tance 420 People uvádí novou premiéru Václava Kuneše s názvem Kintsugi. Představení, ve kterém praskliny vyprávějí ten nejdůležitější příběh. Od 7. září v divadle La Fabrika.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. K odběru 3 palet fasádních tmelů Baumit Duo Kontakt nebo 2 palet tmelů Baumit Pro Kontakt dostanete profesionální míchadlo Dek zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro fasádní tmel Baumit za super cenu a míchadlo Dek zdarma. Více na Dek.cz.
6: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
7: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
8: Reklama na Radio 1.

Dobrý večer, je úterý po 18. hodině, takže z Rádia 1 na frekvenci 91.9 se ozývá váš oblíbený vinylový speciál Estereo. Jak určitě víte, tak naše úterní hodinovka se žánrově pohybuje napříč dobou i žánry od akustiky po elektroniku a v dnešním setu

0: Estéreo.
1: Reklama Rádia 1.
2: Wi-Fi člen na poli. 2 dny, 1 místo, 15 koncertů, 10 rozhovorů, 4 výstavy, 5 performancí, divadlo i program pro děti. Přijďte si sklidit vlastní emoce. Do areálu, který funguje jako laboratoř veřejného prostoru. 28. a 29. srpna v Bílovicích u Uherského Hradiště. Wi-Fi člen na poli.
3: No tak pojď zabel!
4: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
3: Tak dobře.
4: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
5: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
4: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
5: Breno. Podlaha dělá domov.
6: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
7: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
8: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
9: Reklama na Radio 1.
10: Ah. Estéreo Musique.
11: Vítám vás do druhé půlky Estera, kterou zahajují Fania All Stars se skladbou Como Miare v remixu, který pořídili Louis Vega a Kenny Dope, neboli Masters at Work.

Dnešní Estereo se chýlí k závěru, doufám, že jste si ho užili. Loučí se pan Ultrafino, budu se těšit zase někdy v úterý. Na závěr nám ještě zaspívá Josh Milan ve skladbě I Dream a World.

0: Reklama Rádia 1.
1: Hlídání mladšího bratříčka mělo být hračka, jenže Leo je najednou pryč, ztracený v amazonské džungli. Elizabeth se musí vydat za ním přes nebezpečné pytláky až k tajemnému domorodému kmeni, kde na ní čeká nový kamarád chlupáč.
2: Tohle je to nejskvělejší místo pro děti.
1: Animovaný rodinný film Tajemství džungle. V kinech od 27. srpna.
3: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
4: No tak pojď zabej!
5: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
4: Tak dobře.
5: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
6: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
5: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
7: Breno. Podlaha dělá domov.
8: Kaleo se vrací do Prahy. Oslaví 10 let alba AB. Připomenou zásadní momenty své kariéry. Předvedou, jak se to dělá na Islandu. Kaleo.
9: Way Down We Go Tour 2027.
8: 20. března 2027 Praha Forum Karlín. Kaleo přiváží Live Nation. Podporuje Radio 1. Vstupenky na www.livenation.cz.
10: Reklama na Radio 1.

0: CD non-stop.
1: Máme tu úterý 19. hodinu a je tu s tím také pravidelný domácí CD non-stop. Příjemný poslech vám přeje Josef Sedloň, tentokrát s kapelou Ty Syčáci, a bude znít jejich 7. album The Tramp, které vyšlo v roce 2018 pro značku Indie Happy Trails. My se nasazujeme v souvislosti k asi jejich albovým návratem po delší odmlce, kdy se svým novým singlem V zimě příroda spí dokonce vedli velkou sedmu. Těšíme se na jejich samozřejmě nové album, ale my si můžeme říct, že tohleto trio, možná v současnosti už kvartet, vznikl už koncem 90. let okolo velmi výrazné brněnské hudební postavy zpěváka umělce Petra Váši, kterýho samozřejmě můžete znát už z 80. let také z kapely třeba Skopce či Ošklit. Jeho spoluhráči v kapele Ty Syčáci jsou baskytarista Tomáš Frelich a kytarista Petr Zavadil z kapely Pluto. Kapela od počátku zaujala svou osobitou směsí, která zahrnuje prvky určitě rocku, jazzu, moravského folkloru, ale také world music. No a možná díky této nezařaditelnosti představuje publikum Syčáků doslova průřez mezi generacemi, a to od středoškoláku až po zasloužilé milovníky klasického kytarového roku. Ostatně i v jejich diskografii se odráží jejich trilogii. Každopádně základem obsazení je kytara, baskytara a zpěvy doplněné perkusemi, ale i balalajkou, desetistrunným stykem či minidiskem, jak sami přiznávají. Zajímavá je absence klasických bicích. Kapelu jste mohli poprvé zaregistrovat už v roce 2000 v jejich desce Máj v dubnu, a hned následující rok se objevuje i další druhá deska pro značku Indies s názvem Lék a jed. Tím určitě zásadním koncepčním albem kapely Ty Syčáci je deska SSSS Samota, sláva, smrt a spása. Jejíž kořeny sahají už roku 2000, kdy si vlastně původně objednal jako takovou punkovou operu festival Next Wave. Tohleto představení mělo nejdříve premiéru v divadle Na zábradlí na podzim roku 2001 a o rok později vyšlo právě jako dvoj CD, co by jich třetí studiové album. Jejich pak čtvrtá studiová deska vychází v roce 2005 v září pod názvem Lišák je lišák a jedná se o nahrávku opery O čtyřech jednáních a epilogu s podtitulem Hra o bolestné nápravě člověka, který se strašně mýlil, a jedná se opět o dvoj CD. Jejich pak živé album s bicími vychází v roce 2007 na značce, tentokrát Indies Happy Trails. To bylo jejich živé album Bum Bum Bum s podtitulem To nejlepší a bicí. No a jejich pak páté studiové album najdete v jejich diskografii v roce až 2010, opět na značce Happy Trails pod názvem Krása. Jejich pak další albový zářez přichází v roce 2013, to bylo jejich šesté album Eldorado, Indies Happy Trails, tomhletom brněnském sublabelu Indies Records. No a dva roky později nahrávají Ty Syčáci opět živé album, tentokrát pod názvem Ty Ty Ty Živě. Dnes uslyšíte však jejich sedmou studiovou desku, zatím stále jejich poslední album The Tramp, které vyšlo v říjnu roku 2018 právě při příležitosti výročí založení republiky a také 100 let trampingu. Tohleto album je součástí trilogie, jejíž začátek je už na albu SSS z roku 2002 a Lišák je lišák roku 2005. Tato syčácká trilogie o dětech, rodičích a prarodičích tentokrát se věnuje právě prarodičům a na desce najdete celkově 14 nahrávek, které opět vznikly v triu Petr Váša, Tomáš Frelich a Petr Zavadil. Na desce se objeví také vokalistky Jennifer Alicia DeFelis či Jana Šteflíčková. No a od té doby se čeká na nové album kapely Ty Syčáci. Doplním, že v roce 2023 se objevilo takové EP Love a speciální minialbum ke knize Rejčeťáci a banáni. A jak jsem řekl, letos se kapela po dlouhých 8 letech má ozvat novým albem na podzim a bodovala teďka s předsazeným singlem V zimě příroda spí, které, jak jsem řekl, se pomaličku vyšplhal i na začátku srpna na vrchol československé hitparády Rád 1 Velká sedma. My se můžeme těšit na jejich album, které by se mělo objevit na podzim na značce Indies, teď už tohleto projekt Petra Váši, Ty Syčáci.

0: The Tramp. The Tramp. The Tramp.
1: The Band.
0: The Tramp.
1: The Band.

Sogovia. Buha. Buhagan. Nezavalkojotl.

Yeah. Unique sounds. Yeah. Yeah.

Myslivec se žene za liškou, liška se žene za slepicí, slepice se žene za žížalou, žížala se žene do neznáma, neznámo se žene na myslivce. Mysli. Slepice se zmocní žížaly, liška se zmocní slepice, myslivec se zmocní lišky. Zmocní se žížala neznáma a myslivec

0: Ne, neznám ožíš, ale... A myslivé?
1: Lišák je lišák, je lišák, je lišák, je lišák, je lišák, je lišák.
2: Nadlesní náhle sní. Podlesný podles pí. Lesník nesní.
3: Němrod je marot.
2: Hajný máš to marný.
0: Hošt!

0: znepokojujte se meteorologickými proroctvími.
1: To pluralitní klima se bipolarizuje.
0: Evaluováno nezávislými evaluátory.

Bude-li slepice blízko žížaly, přesune se na pozici žížaly a žížalu sežere. Jodliška vedle slepice, přesune se na pozici slepice a sežere ji. V každém stádiu hry snese slepice s určitou pravděpodobností vejce. Liška, která po několik tahů nežrala,

Jak dlouho se lišky udrží ve hře, nezáleží ani tak na obratnosti hráče, který je vede, jako na důvtipu toho, kdo po herním plánu posunuje myslivce. Někdy se štvanice protahuje do nekonečna. Věčně unikající lišky dovádějí člověka k zoufalství a bezradný vodič myslivců začne tvrdit, že dostal nesplnitelný úkol. A přitom stačí jen trochu přemýšlet, zkusit jiný způsob lovu.

0: Reklama Rádia 1.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
3: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete znovu setkat s herečkou Ivanou Jirešovou, tentokrát na krásné Krétě. Protáhněte se při lekcích inspirovaných jogou přímo v zahradě pětihvězdičkového hotelu Minos Imperial Luxury Beach na řeckém ostrově Kréta. Od 13. do 20. září si můžete zacvičit hned ve čtyřech různých termínech. Lekce jsou vhodné pro každého, ale kapacita je omezená. Proto se registrujte co nejdříve po potvrzení vašeho zájezdu. Cvičení je zdarma a o příjemnou atmosféru, která ještě umocní vaše zážitky z dovolené, bude postaráno.
4: Ahoj, tady Ivana Jirešová a já se moc těším, jak se společně protáhneme na Krétě.
2: Blue Vibe dovolená plná zážitků začíná na bluestyle.cz.
5: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem? Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
6: Myslím, že to bude za C. Gumák.
5: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Adite G, čili G jako guma.
7: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilu a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
10: Reklama na Radio 1.

kalendář ukazuje úterý. A protože je úterý 25. srpna, krátce po 20. hodině začíná další Velká sedma, tentokrát je vlastně poslední prázdninová Velká sedma roku 2026. A od mikrofonu vám dobrý večer, nebo taky dobré dopoledne, pokud posloucháte sobotní reprízu, přeje Tonda Kocábek.

ještě než si náš pán programu Rádia 1 z Denda Lichnovský odjuchal někam na dovolenou, tak nám tady připravil dnešní novinky. A nevím, jestli to měla být nějaká potěuchlost, nebo jestli se mu to prostě jenom tak sešlo. A rovnou dopředu můžu prozradit, že všechny dnešní novinky jsou dámské, takže tady uslyšíme 5 mladých úspěšných dam, které nám nabídnou novinky dnešní Velké sedmi. A zase má to ten malý negativní moment, že se dneska nedostalo na Slovensko, i když vlastně tak nějak napůl ano, ale nebudu předbíhat. Jako vždycky je tedy před námi 5 novinek, potom 15 míst, tak jak se řadily vaše hlasy, potom si zahrám nějakou tu pamětnickou, vylosujeme si dnešní výherce, můžete si u toho zanadávat, že prázdninová vedra už zjevně trochu skončila, protože nevím, jestli jste to zaregistrovali, ale v hodinách nočních a brzkých ranních je poslední dny už docela pěkná kosa. A to znamená, že se nám léto překlápí v

stejně osobně i videoklip, v němž se před kapelou pustila Athena svůj skutečný vztah a společné rande. Izzy je ochutnávkou z alba Atentát, ale to už jsem říkal, a Athena k němu říká: když jsem začínal randit se svým současným klukem, pouštěl mi beat, co dělal jeho brácha, a mě se strašně líbil. Později mi ho nechal a první třetinu jsem napsal poměrně rychle, protože jde o lehkost zamilovanosti. Čas ale běžel dál, vztah se proměňoval a s ním také samotná píseň. Jeho brácha se stal mým DJem a hudebním kolegou a přišla realita bez růžových brýlí. Musel jsem přijít, aby mohly být dopsány další dvě třetiny písně. Tam už je pohled na lehkost lásky o dost střízlivější. Deska, která navazuje tedy na předchozí album, loňské album Od srdce, je zmasterována Rainerem. Ten single, který se dneska pustíme, produkoval Honza Šimunek a na albu se jako hosté objeví Miss Petty, Matyášovi kamarádi, Barel a muzikant Králíček. Deska vyjde 17. září u labelu Bom Bom Satory. No a pokřtěná bude ovšem až v listopadu v Black Jesusu v Pražském a 2. prosince potom v Brně v Artbaru. Tady je Athena Chlebová, Easy a první dnešní novinka velké sedmi, kterou právě posloucháte.

jako avizo nového alba Attentat. Další single, který si teďka pustíme, je přímo před premiérou, protože oficiálně vychází již 28. srpna, což znamená, že pokud posloucháte reprízu, už je venku. Tento předpremiérový single se jmenuje Paprsky. Je první ze tří, které avizují připravované album Až za mraky. A pod tím vším je podepsaná Meluzína. Meluzínu asi netřeba moc představovat posluchačům Rádia 1. Je to kapela, která vznikla původně v Ústí nad Labem, postupně se přesunula do Prahy. Single Paprsky prý otevírá jich novou etapu, další tvorby, kterou kapela nahrávala v Echo studiu s producentem Erikem Petřinou. Meluzína chystá své nové album Až za mraky pokřtit 11. prosince v pražském kafé v Lese. Upozornili na sebe poprvé vítězství v parádě Starter Radia Wave na přelomu 2024-2025 a letos na tento úspěch kapela navázala už nominací na cenu Anděl v kategorii Objev roku. Ve své tvorbě propojuje melancholickou atmosféru s českými texty a jemnou emotivní energii, která osiluje bez křikosti a syrovosti. Album Až za mraky by mělo zachycovat jejich dosavadní tvorbu. Pestrost a rozmanitost jednotlivých skladeb je provázaná poetikou a naléhavostí a jak už bylo řečeno, na nahrávání a produkci se podílel Erik Petřina a Echo Studio. Paprsky jsou letní vzdušná skladba o proměně negativních emocí ve světlo a úlevu. Jemně melancholická atmosféra se propuje s pocitem naděje, pohybu a osvobození. Tady je druhá dnešní novinka a kapela Meluzína a single Paprsky.

Tak to byla kapela Meluzína a její single Paprsky, opět avizo chystaného v tomto případě až podzimního alba téhleté původně ústecké kapely. Jedeme dál a máme tady Ušu Seregi. Ušua Seregi je pražská producentka elektronické hudby, instrumentalistka a držitelka ceny vinyla za objev roku 2022, která debutovala EPčkem OK Box na labelu Gin & Platonic v roce 2021 a ta nahrávka sklidila velký úspěch na české i zahraniční žánrové scéně. OK Box umístil na žebříčku nejlepších alb roku 2021 magazínu Quietus a už byla oceněna za charakteristickou zvukovou paletu a organickou propletenost tříštěných rytmů, které se propojí s lehce ironicky znějícími chorály a field recordings zachycující hluky měst a civilizace poslouchané z velké dálky. V současné době je už asi zhruba měsíc venku kompilace, která se jmenuje For Beat Bazaar, na kterém má Ušua Seregi skladbu Flower Truth. Je to mimochodem předposlední skladba na této kompilaci, která je mezinárodní a vydala ji italská, respektive turínská značka, která se jmenuje Fobo. A tenhle ten Fobi Bazaar už je vlastně šesté pokračování této kompilačky, která hodně objevuje podobné umělce. Sami tvůrci říkají, že For Beat Bazaar je kompilace různých umělců, které spojuje některé z našich oblíbených umělců v jednom sdíleném, mírně chaotickém virtuálním stánku. Žádné úhledné police, žádný řád, jen autentické věci schované nahromadě a čekající na toho, kdo bude dostatečně trpělivý, aby si je našel. Tolik teda pánové z turínské značky Fobo. A na tomhle tom italském výběru je tady i Ušua Seregi a její nová skladba Flower Truth. Tady je.

Toť Švasaregi a Flavertut, dnešní třetí novinka. Tou čtvrtou bude Rozálie Chládková. Rozálie Chládková, která taky občas vystupuje jako Rozálie, je začínající písničkářka, interpretka, básnířka. Její tvorba se pohybuje na pomezí indie rocku, popu, jazzu a elektroniky. Její písně jsou oceňovány pro osobitou atmosféru a výrazný autorský rukopis. Najdete ji samozřejmě na Spotify, ale taky třeba na Amazon Music. A dohledatelné je i to, že studuje, respektive v roce 2020, že dokončila bakalářské studium v oboru psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzitě v Brně. Rozálie Chládková má venku nový single a ten se jmenuje Antidota. Tady je.

Rozálie Chládková a její píseň Antidota. Logicky po čtyřech novinkách je před námi novinka pátá. To je trošku rest, protože debutové album Dívčí války vyšlo už na jaře a shrnuje tři roky tvorby dívčí čtveřice, která se říká Vlasta. Deska shrnuje každodenní drobné válečky, společenská témata i momenty, kdy se nezbývá než jenom zasmát. Album tahleta kapela, která o sobě říká, že je punková, narávala a nechala smíchat Jachima Proka. No a čtyři mladé drsné slečny se nyní budou prezentovat ve Velké sedmě skladbou z tohoto alba, která se jmenuje Chci jet někam na jich. Tady je kapela Vlasta.

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: To zněla pátá z dnešních novinek, kapela Vlasta a jejich nihilistická píseň Chci jet někam na jih, která uzavřela tady série dnešních dámských novinek. Nicméně dám si ještě hodně užijeme i v tom hlavním žebříčku a to i v následujících pozicích, neboť na té pro dnešek 15. skončila Vera Linhartová, houslistka a zpěvačka, známá třeba se zvířetem jménem Podzim, ovšem v tomto případě ve svém solovém provedení, kdy loni debutovala svým prvním albem a na něj nyní navazuje dalším singlem Každá další. Tento single už je tady třetí týden v Velké sedmě, minule byl 12., dneska je 15. Vera Linhartová a Každá další.

To byla pro dnešek na 15. místě Veroline Hertová, každá další. A na místě 14. je Mel Janatková, za asistence Jiří Kořána ve skladbě Rytmus.

Tak to byla Miliánková a Jaroslav Kořán. Skladba nazvaná Rytmus, minulé teda mimochodem už na 5. místě. Nicméně dnes se nám trochu propadla. Propadla se i kapela z východních Čech, kapela, která se říká Papíroví draci a jejich skladba nese název Krajinou. Minule to bylo 2. místo. Dnes tedy až 13.

Papíroví draci a jejich píseň Krajinou. Nemůžu si pomoct, ale já v tom strašně moc slyším písničkářství Davida Stypky. Jsme u další pozice a to je na už řekl bych skoro stálice našeho žebříčku. Tereza Hrabíny, brněnská písničkářka, která je tady, koukám, už 7. týdnem, minula na 13. pozici, dneska na 12. Jiný jméno na zvonku.

Brněnská písničkařka Tereza Hrabiny, která mě, musím říct, bavila celých těch dlouhých 7 týdnů, které tady byla se skladbou Jiný jméno na zvonku. Já jenom dodám klasickou formulku, že pakliže tahle skladba tentokrát nezvítězí, tak jste ji tady dneska slyšel naposledy. A mimochodem, když jsme u toho, tak po 7 týdnech nás takto z minulého kola opustila kapela Esa z lesa a jejich vykoupení z chystaného alba minule na 11. místě a po 7 týdnech už ji tedy dneska neuslyšíme. Novinky z minulého kola se dostaly do hlavního žebříčku 4, takže ještě další 3 skladby nás opustily, ale to bych trochu předbíhal. V tuto chvíli se vracím zpátky do žebříčku. Na místě 11. je pražský klávesista, experimentátor a člen mnoha kapel Jan Fajks, tentokrát ve svém solovém počinu už 3. týden v našem žebříčku se skladbou Egalo.

0: odkloneš. Čekaj, takhle, no, to je
1: pravda. Ježiš, židle, dementní.
2: To jsou problém, ty židle.
3: Máme za sebou 5 novinek, máme za sebou 5 postupujících míst, což znamená, že dnešní Velká sedma se v tuto chvíli ocitá ve své přesně polovině. Před námi je 10. příčka, na té už 6. týden, nebo teda 6. týden na našem žebříčku, a tentokrát je na 10. pozici, protože minule byly 3. zakotvila Pozurba a jejich akustická verze, či akusticky zahraná nová verze skladby Polona 26.

pozhruba a pola na 26. Na místě devátém máme první z těch čtyř zmiňovaných novinek z kola minulého. Šimon Havalka alias Berkloud je tady se svým novým singlem nazvaným Welcome.

to byl Berkloud a skladba Welcome, jedna z novinek z kola minulého. Na dalším místě je další skladba, která mě mile překvapuje tím, jak se tady drží. Minule sedmý, tentokrát je osmý, jsou pánové z Benešova, kteří si říkají Edit, a skladba Štěk, čtvrtý týden ve Velké sedmě, která zde zastupuje tu asi nejhrubší a nejkytarovější produkci. Tady jsou Edit a Štěk.

Edit, až tak, když jsem říkal, kytarová jízda, pak je nutno zdůraznit, že je to tedy hlavně baskytarová jízda. Neboť Edit je o baskytarách. Následující písní se přesuneme zase do velmi poklidných a řekl bych až romantických vod. Další skladba, kterou tady máme už notnou dobu, konkrétně šestý týden na našem žebříčku, minule šestý, tentokrát je sedmý, jsou Drtikol, kapela, která se zbudila z opravdu dlouhého zemního spánku, vydala své druhé album a na něm je skladba Liščí.

skupina Dratěkol a jejich Leščí nyní bude vystřídána Marií Kešlovský, která tedy tentokrát zabodovala na místě šestém, což znamená, že na tom stejně jak

0: posloucháte Velkou sedmu Rádia 1.
1: A slyšeli jste šesté místo v podání Marie Kešlovsky, skladba nazvaná Jsou dny. Na pátém místě je tentokrát kapela Lajka, teda Lajky, a jejich hodně bizarní text Muž, který se nerad skloňoval.

0: je noc.
1: Z kapel Lajky Střeště od Jihlavy, třetí týden v našem žebříčku se svým novým albem, tak tady jsme naposled, vydaným u Polí 5, minulé čtvrtá pozice, dneska tedy pozice pátá a skladba Muž, který se nerad skloňoval. Na čtyřce máme další z novinek z kola minulého, kapela taky už hodně zavedená, která si říká Branko's Bridge a jejich písně nese název Wallflower.

kapela, která taky už tam má za sebou poměrně hodně, Brankos Bridge a jejich skladba Wallflower, jmenovaná nasazená, co by novinka, dnes tady rovnou na čtvrtém místě. Ještě než si pustíme tu finálovou trojku, tak tady mám skladbu, která říkáme pamětnická. A já jsem si dneska říkal, že bych mohl si vytáhnout nějaké ty kytary. Když se hovoří o tom, že v první polovině 90. let tady byla poměrně mohutná silná vlna kapel, kterým se zjednodušeně říká kytarovky, které představovaly v té době určitou mladou krev na domácí hudební scéně, a tak vždycky, když se o nich hovoří, tak je samozřejmě zmiňovaná hlavně Ecstasy of St. Teresa, jsou zmiňovaný často Sebastians nebo Here, občas Toyen, ale pak tady byla celá řada dalších kapel, které jsou zmiňovány poměrně málo. A zajímavé na tom je to, že většina těch kapel se inspirovala ostrovní britskou hudební scénou a jen strašně málo bylo těch, které inspirovala scéna americká. A jednou z těch, které jednoznačně byly ovlivněny více, mnohem více tou Amerikou, než tou Británií, byla kapela, která se říkala Tommy Is My Sugar. Tommy Is My Sugar existovali v té nějaké první polovině 90. let, potom vlastně oba bratři Shatterové, kteří tam hráli na kytary, přešli do kapely Point. A potom Is My Sugar zůstala jedna jediná vydaná deska, zaplať pambu za ní, která vyšla dost kuriozně pod značkou gramofonových závodů v Loděnicích a jmenovala se Tezeré. No a na téhleté desce je i skladba Labyrinth City, takže si tady zaspomínáme na Tommy Is My Sugar a rok 1995, přátelé. To už je opravdu hodně dávno. Mimochodem, kytarista Dan Shatter z téhleté kapely je dneska celkem respektovaným zvukařem, který má nahrávací studio Stereo Mysterio, kterém hodně nahrával třeba Phil Schoenfeld a mnoho dalších. No a tady je tedy vzpomínka na Tommy Is My Sugar, kapelu z roku 1995 a dnešní pamětnická píseň Vibrant City.

0: Ještěd je technicistní 100 metrů vysoká stavba tyčící se nad městem Liberec. Tímto rotačním hyperboloidem si architekt Karel Hubáček označil na mapě další místo, kde vysílá Rádio 1.
1: Hurá!
2: Liberec 98,7 FM.
3: A také celoplošně v síti DAB Plus a na podcastech.
4: Slyšeli jste dnešní pamětnickou skladbu z roku 1995 od kapely Tommy's My Sugar. Možná i docela vlastně první kapely, která se v Česku hlásila k odkazu Sonic Youth. Pojďme zpátky do našeho žebříčku. Máme tady další novinku z kola minulého. Zpěvačku, která si říká pouze Beata. Opět novinka z kola minulého, která se prezentovala skladbou Když mlčíš. Dneska třetí místo, tady je.

secos miembros.

Křehká mladička Beata minulá novinka, dneska třetí místo se skladbou Když mlčíš. Na místě druhém je skladba, která minule byla první. Skladba je od kapely Foxo, což je pražská folkotronická parta. Vznikla už v roce 2013, která 11. září, to znamená zhruba za 14 dní, vydává své druhé studiové album nazvané Eva. A ještě o dalších 14 dní později ho i pokřtí 23. září na letní scéně Malostranské besedy na Střeleckém ostrově. A na tom albu je i skladba, která, jak už jsem říkal, minule zvítězila, dneska tady skončila na druhé pozici a jmenuje se Tvoje hvězdy.

Foxou dnešní druhé místo a skladba Tvoje hvězdy. Ještě než si pustíme první pozici, tak nesmím zapomenout dnešní výherce. Výherci jsou už samozřejmě dávno za vylosování, ale nějak jsem pořád zapomínal vám je tady sdělit, tak to bude až teď na poslední chvíli před prvním místem. Tři dnešní věci dostali lístky na festival nepopulární hudby Mikulov, který se konal od 28. do 29. srpna v areálu Mikulovského amfiteátru. Jako vždycky je sestava kapel víceméně alternativní, nicméně jednou z letošních hvězd je letní kapela, což je kapela velmi pohodová, navazující na Preznic, ale jinak tam budou třeba taky Fakult nebo Dunaj s Janou Vébrovou. No a těmi třemi výherci dnešního kola, které tady vylovila moje ruka mezi hlasujícími a kteří dostanou volný vstup na tenhle ten festival, jestli využijou nebo nevyužijou, už je samozřejmě na nich. Nicméně těmi třemi výherci, kteří takhle můžou docela slušně ušetřit, jsou Monika Rossi, Anna Marie Wilknerová a Lubomír Neschleba. Takže Lubomír Neschleba, Anna Marie Wilknerová a Monika Rossi jsou třemi dnešními výherci, kteří ještě jednou zopakují, dostávají lístky na festival Mikulov v areálu Mikulovského amfiteátru. Já jsem na tom festiáku byl, myslím, celkově třikrát a vždycky se mi tam hodně líbilo, takže rozhodně všem doporučuju. Tak a před námi je první místo. Jestliže jsem tady říkal, že Foxo se posunul z prvního místa na druhé, pak nezbývá než doplnit, že na prvním místě máme tu čtvrtou a poslední a nejúspěšnější novinku z kola minulého. A tou novinkou je Květach a její skladba Přesila, ve které si zahostoval Dan Kranich z Dua Past. Takže připomenu, že 4. září vychází nové album Magdaleny Fendrichové alias Květach, to deska se jmenuje Rozkousaný svět. Pochstěna samozřejmě bude mnohem později, nicméně 4. září vychází a je na ní i tato kooperační píseň minule nasazená, co by novinka, už i klipem opatřená Přesila Květach a Přesila a Past a první místo a Velká sedma poslední o prázdninách roku 2026.

0: Je, čau, Lauro. Co tady sedíš jak suva na hnoji? Ty zas nemáš ani korunu, to jsi hrála karban, co?
1: Trochu jsme hráli, no, ale stálo to za to. Prostě moje ruka byla plná trumfu. Až tam přišel ten od naproti, ten zrzavý. Vytáhnul velkou sedmu. To bylo v háji.
0: To jsi fakt neměla šanci.
2: Měla vítězná skladba dnešní velké sedmi, kapela, dneska už kapela, Květach, plnohodnotná čtyřčlenná kapela, v čele právě s písničkařkou Magdalenou Vendrychovou a s hostujícím Danem Kranichem z Dua Past. No a my se teď už můžeme pouze a jenom dnešní kolo zrekapitulovat. Jako první novinku jste slyšeli Atenu Chlebovou a skladbu Easy.

Ještě lépe si vedlo, ale po sedmé už jste slyšeli Terezu Hrabiny, takže pravděpodobně tahle skladba už příště nezazní a jmenovala se Jiný jméno na zvonku.

A také svoje hlasy můžete poslat The Cloudovi a jeho písně Welcome. Dneska byl 9. Zatímco 8. místo obsadili Edit a jejich Štěk.

0: Aktivisticky končí dnešní Velká sedma spolu s Květach a Pastí. Mějte se hezky, užijte si hezky ten zbytek prázdnin, především to, dokud je přes den ještě trochu teplo. Samozřejmě doufám, že nám aspoň někteří z vás pošlete své hlasy. A příští týden se uslyšíme zase, protože jsme měli nějaké ty letní prohozy. Takže i příští kolo tady budu sedět já. Končí dnešní Velká sedma. A 120-minutový průlet českou a slovenskou hudební scénou na Rádiu 1.
1: Velká sedma s Kocápkem, Noizarem či Šabíkem. Každé úterý od 8 večer živě a v sobotu od 9 ráno v repríze. Vaše československá hitparáda.

0: Reklama Rádia 1.
1: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
2: Myslím, že to bude za C. Gumák.
1: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
3: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
6: Zdar, tak co včera?
7: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
6: A přes co máš televizi?
7: No normálně, přes anténu.
6: Tak to bude tím. Já mám Sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
7: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
6: Jednoduše jdi na webovou stránku sledovanitv.cz, zaregistruješ se a sleduješ. Sledovanitv.cz. Vaše vstupenka do světa zábavy.
8: Reklama na Radio 1.
9: Unizone. Amorfní virus mutující mezi 80 a 180 BPM.

0: Unizone. Amorfní virus mutující mezi 80 a 180 BPM.
1: Začíná! Gáďové a gadžinky, nakupujte žetonky, poslední volná autička, poslední prodloužené jízdy na našem italském autodromu, haligali a létající kačeři, hadíže na Lady Marion, jezdec globu smrti na javě 350 a jako zlatý řep večera, opička Kiki, to je ona, opička Kiki, co žere byliny a sere celé fošny.
2: Co je tohle za cirkus?
1: To není žádnej cirkus, to je Rádio 1!

0: Krásný temný večer, elektroničtí přátelé. Z klimatizovaného studia Rádia 1 vás od mikrofonu zdraví Jan Kruml a mám tady dneska dva hosty. Nejprve dámu, jo, Magdalenu Kyselou.
1: Ahoj, zdravím, dobrý večer. A už si slyším, zdravím, dobrý večer.
0: A Přemysla tady Ondru.
2: Dobrý večer taky všem posluchačům, děkujeme za pozvání.
0: Tak a my dneska budeme nejenom vzpomínat na kamaráda, který nás opustil ve velmi mladém věku, 52 let, je to velká škoda, byl to velký elektronický harcovník, Véna Neckář a právě proto jsme hráli na úvod Klinik Black Leather, protože vždycky si pamatuju, že když hrál, tak měl tričko Klinik a hrál prostě na party, které se jmenovaly třeba See You in Hell, kam jste taky chodili, že jo?
2: Pro mě osobně to vlastně bylo jedno z takových jako prvních seznámení s tvrdší elektronickou hudbou. Kolem toho roku 2000, třeba 6-7, já jsem předtím se zabýval hodně spíš jako metalovou hudbou, mám kořeny spíš někde kolem black metalu a těchto těch žánrů a vlastně, když začala v Praze prodejna Neosféra, tak jsme po večerech chodili právě do Styxu kolikrát, kde DJ Transistor alias Vašík Neckář a další kluci, jo, Papouch a Jonesy a ostatní, pravidelně vlastně hrávali v těchto těch prostorách. Tuhle tu přesně hudbu často IBM, ale občas něco tvrdšího, takže tam jsem k tomu vlastně teprve přicházel víc jako na chuť, no.
0: No jasně, Klinik se hodně hráli, samozřejmě Hosiko se hodně hráli, který si dáme třeba někdy v budoucnu, ale samozřejmě taky Suicide Commando. A jinak já vím, že třeba Moving Hands měl hrozně rád, ale tu si dáme v zápětí. Dáme si Pain and Pleasure teďkon a to je ze živáku. To je taková jako jiná alternativní verze a Moving Hands si dáme v remixu od Heleny Hauf, což je děsně fajn německá DJka. Tak teďkon si dáme dvoje Klinik a pak si něco zase řekneme a dáme si Suicide Commando, Clock DVA, FM Night. Je toho dneska hodně a budeme vzpomínat a taky se budeme bavit o festivalu Hradby samoty, z kterého jsme se právě vrátili.
2: Ano, ano, svěží a plní zážitků.
0: Posloucháte Rádio 1, pořad Electronic Tuesday.

0: nám dohrála tady pecka Moving Your Hands od Heleny Hauf Remix a my tady teďkon zkoumáme party. Takže vymysleli jste už, našli jste, je to v Kafé v lese, že jo?
1: Ano, jenom připomenu, nebo spíš uvedu posluchače do kontextu. Macron Productions, za kterým stojí náš kamarád Roman Černý, dal spolu s kolegy po zveřejnění té smutné zprávy, že nás opustil Vašík Neckář, dohromady takový večírek na jeho počest. Ani ne tak triznu, možná spíš přátelské setkání a zavzpomínání nad vším tím dobrým, co jsme s Vaškem všichni zažili, protože já si myslím, že u Vaška Neckáře platilo to, že byste dlouho hledali někoho, kdo ho neměl rád, pokud byste vůbec našli. To byl člověk, který ho měl rád, si myslím, všichni. A proto se všichni chceme takhle potkat v sobotu 5. září, což je příští sobota, ne ta, co bude, ale ta další, v Kafé v lese, kde, kam jsou zváni určitě všichni, kdo si chtějí nejenom připomenout DJ Transistora, ale setkat se i s lidmi, kteří třeba taky chodili na See You in Hell, na další akce, které byly s Vaškem takhle spojeny.
0: No, ty se tam dostaneš, Magdo?
2: Nejsem si zatím zcela jistá, myslím si, že možná mi to vyjde v pozdějších hodinách, se tam koukám, ty tady čtou, že to začíná od 19 hodin, jo. Akce se jmenuje Lost EBMs Not Dead.
0: Přesně tak.
2: A v Kafé v lese, tak možná se tam s některými kamarády uvidíme.
1: A s některými možná i docela po dlouhé době, si říkám.
2: To ano, ale ještě vlastně předtím se, já teda z pracovní pozice, ale možná bych se s některými mohla vidět i na Prague Gothic Treffen.
1: Ano, už tento víkend.
2: Tento víkend, takže myslím si, že tam bude nějaký přesah, co se týče návštěvníků.
0: No, taky je potřeba říct v projektech, které hrál, ale třeba taky účinkoval jako bicí v Depressive Disorder. A ty měli velký úspěch v jeden moment, to bylo opravdu veliký. Nezapomenu na koncert v Brně. Nevím, jestli jste tam byli tenkrát na nějakých...
1: A to byly jako hlavní hvězda tehdy, nebo ještě? Vím, že přeskakovali i větší jménům v Čechách docela často. Když přijeli Frontline Assembly
0: jako hlavní,
1: a podobně.
0: Hlavní hvězda.
1: Tak to jsem nevěděl, to si přiznám.
0: A natáčelo se tam to DVDčko tenkrát.
1: Aha, tak to jsem se neúčastnil.
0: Byla velká, velká akce, no... To si pamatuju, jak jsme fotili a tohle to bylo super, no. Tak jo, tak my si dáme teďkon Suicide Commando See You in Hell a to si myslím, že dneska by měla zaznít tato skladba, protože to byly velký party.
1: Ano.
0: Takže DJ Transistor RIP a těšíme se na vás 5. když ne dřív v Kafe v lese.

0: se ještě vrátí, kamaráde. To není konec.
1: Tam se něco děje pod pokličkou.
0: Tam to ještě bublá.

0: No a když jsme v tom vzpomínání, tak bych rád zaspomínal na Kristiana Kotarace, kamaráda, který nás taky opustil. Ten měl samozřejmě jedinečný na tu dobu label Nextera. To určitě pamatujete, ne?
1: Ano,
0: ne,
1: ano, pamatujeme.
0: Jste se znali s Kristianem?
1: Trošku jsme se znali, ano, viděli jsme
0: no,
1: o sobě.
0: Ten právě vydal Clock DVA.
1: Ano, a Last Morda a další jako tak, záležitosti.
0: A proto právě jsme tady teď připravili Clock DVA z jejich starý desky, která se dočkala letos remástru, a skladba Four Hours, která byla taková jako, nebyla ani tak elektronická, protože to je stará, stará deska, že jo? Tak tady právě jako je výrazně elektronická. Takže do toho. Jdem na to.

0: Tak aby jsme dneska jenom nespomínali na zesnulé kamarády, tak trošku musíme taky nějak to rozveselit, že jo, v tuhle tu pozdní noční hodinu. Tak my jsme se teď bavili o festivalu tady, na kterém jsme byli, samozřejmě Hradby samoty. Do toho jsme probírali festival, který možná bude taky končit jako Hradby.
1: Ano, a to je německý festival Tower Transmission v Drážďanech.
0: TT.
1: Který má shodou okolností, nebo má podobnou dramaturgii, jako kdysi mývaly Hradby samoty, které se přeci jenom trošinku posunuly do už malinko širších vod, než čistě industrial noise, power electronics a podobné žánry, ale i tak zůstali určitě zajímavým festivalem.
0: Tak určitě.
1: Je to sport a my to musíme dělat.
0: No a na festival, jako je Tower Transmissions, patří třeba projekty jako Human Larvae,
1: nepochybně.
0: Uncodified, a ty si zahrajeme právě teď. Je tady Putrefication Ritual a Human Larvae alias Daniel Buford. To máte rádi, ne?
1: Udělali
0: jsme několikrát naživo.
1: Ano.
0: A myslím, že tenhle projekt je právě naživo tím, jako, že to je to nejlepší, to vidět naživo.
1: Je tam tajtecita,
0: stejně tak jako
1: ano,
0: Corrado Altieri, projekt Uncodified. Takže tyhle dva projekty si teď zahrajeme a pak si budeme něco vyprávět o Hradbách samoty třeba.
1: Ano.

0: Tak tohle byl projekt Uncodified, Corrado Altieriho ze Sardinie. Velký oldschoolovej harcovník, který zbožňuje Power Electronics, dělá to po staru, dělá to dobře. Prostě neuhnul.
1: Je to tak, je to řezník, je to sekerník.
0: Je to sekerník, to jsem ještě neslyšel. To je dobrý, sekerník.
1: No jako dárek.
0: A tak teďkon bychom měli trošku zhodnotit ty poslední hradby a jako tak bychom měli říct, že už jsme několikrát slyšeli, že jsou to poslední hradby, že jo?
1: Já bych možná uvedl kontext, no Magda, ty jsi chtěla něco říct.
2: Ne, tak Přemku, v klidu dopověz, já jsem se jenom nadechovala k tomu, že ano, sice několikrát tak bylo naznačováno, že jsou to poslední, nicméně vždycky tam bylo tak jako nevyřčeno, tak jako by v závorce, že jako dočasně poslední, nebo že bude nějaká pauza, nebo budou malá edice, což se tak třeba stalo, když to tenkrát bylo v té Jelšavě, nebo takhle, tak. Ale teď to opravdu vypadalo, i vzhledem k situaci, nebudu to zabíhat do detailů, že opravdu to budou poslední, buď na dlouhou dobu, nebo definitivně, což teda stále
0: tohle
2: doufáme.
0: Tohle přece není možné.
2: Právě,
0: stále
2: doufáme.
0: To musíme zase přemluvit, jako minule.
2: To, já věřím tomu, že teda dočasně se opravdu nějak odmlčí, nevím, jestli na rok, možná na dva, ale doufám, že tam
0: musí se nadechnout.
2: Že to je že tak, že zase nazbírat síly, inspirace.
0: A pak Valdemar s Katkou to zase prostě
2: samozřejmě ty
0: udělá.
2: Finance, to je potřeba, ta podpora.
0: No ale takže třeba teďkon si myslím, že určitě měli radost z toho, jakou komunitu vlastně se jim podařilo na sebe jako nabalit nebo vytvořit. A myslím si, že z toho museli mít radost, když viděli tu obrovskou podporu, nebo jak vy to vidíte?
1: Já jsem teda byl taky dost překvapený, protože co si budeme povídat, i vzhledem k likvidaci fondu na podporu umění a na Slovensku, nebyly letos hradby samoty vůbec nějak subvenovány.
0: No nějak to město něco dalo. Nebo
1: něco málo, něco, ale něco ze státu nešlo vůbec nic, na rozdíl od minulých let. Proto museli vlastně hradby samoty někdy v červnu všechno překopat, všechny domluvené plány a vystupující vlastně zrušit. To se týkalo hlavně zahraničních interpretů. A aby vůbec něco proběhlo, tak se vlastně termín posunul z tradičního začátku července na víceméně konec srpna. A pozvali se pouze projekty, řekněme, hodně zpřátelené, ať už ze Slovenska, nebo i z Čech, ale v zásadě jenom ti, kdo byli ochotní hrát na hradbách vlastně jenom proto, že to jsou hradby.
0: A nebo i pomoc, jako
1: nebo
0: třeba
1: i pomoc.
0: Karel Braun.
1: Přesně tak.
0: Kterého tím zdravíme.
1: Karlíku, nazdar, čaroději.
0: Mně se strašně líbilo, když on vzal ten kýbl s tou vodou a postavil ho na trávník a přišel za mnou a říká mi, vidíš to? A já říkám, ano. A on říká, a co na to říkáš? A já říkám, to je úplnej Marcel Duchamp.
1: Marcel Duchamp.
0: Marcel Duchamp.
1: Marcel Duchamp.
0: A on na mě koukal a řekl, přesně to jsem měl na mysli. A to bylo moc hezký.
1: To je ta vzájemnost, o které ty mluvíš. To je ta komunita, ale aby dořekl tu svoji myšlenku, že právě i přes absenci, řekněme, jakoby headlinerů a větších men a zahraničních lákadel a klasiků scény, došlo vlastně poměrně dost lidí. Až jsem byl překvapen, kolik se vlastně do Moravan letos lidí vypravilo na hradby samoty.
0: No protože podle mě ten festival vlastně je o tom festivalu a ne o tom, kdo tam až tak vystupuje, si myslím. A ty Heinleitři vlastně jakoby, ne, že by nikoho nezajímali, ale ty lidi teďkon přijeli kvůli tomu festivalu.
1: Ano, je to tak.
0: A myslím, to se mi na tom líbí. To jsem chtěla, aby dneska zazněla.
1: Ano, to
0: proto
1: si myslím
0: jsem
1: taky.
0: Byl rád, že jste jako souhlasili, že přijdete.
2: Ano.
0: No. A že si to takhle řekneme.
1: Je to tak, takže já jsem byl z těch letošních hrad taky nadšený, vzhledem k tomu, jaká tam byla atmosféra.
0: Já si myslím, že Katka s Valdemarem musí být šťastný.
1: Byli překvapení pozitivně, mluvil jsem s nimi o tom, byli překvapení pozitivně velmi a nečekali takovou návštěvnost upřímně.
0: Ale tam nejde o tu návštěvnost zase, jo? Já si myslím, že tam šlo hlavně o tu atmosféru, protože tentokrát vlastně, jakoby, když to tak řeknu, o nic nešlo, ale o to víc to bylo v pohodě. Proto se mi to strašně líbilo, že to bylo takový jako, já jsem spoustu kapel ani neviděl, jo, třeba Erika jsem jako nestih, protože hrál 6 nebo 9 minut.
2: Rozflákal mikrofon.
1: To víš, ten noise, to je rychlovka dneska, to je netka
0: hotový.
1: Je
0: to prostě,
1: dneska je to všechno rychlý.
0: Přesně, přesně. Takže já jsem šel dolů, když už všichni šli nahoru. To je jako když jdeš pozdě do školy.
1: Je to tak.
0: Rozumíš? No, takže nějak takhle.
1: Je to tak.
0: No, ale když my se bavíme tady o festivalu Hradby samoty,
1: na
0: tak
1: intelektuální
0: je úrovni. Dobrý říct, že teďkon třeba vydavatelství slovenskému vydavatelství Mapa s dvouma P vyšla více jak 50-tracková kompilace, teď to vydali, Headless Duplicated Tapes to naduplikovali, takže kdo má zájem kazety nebo download, je to teďkon venku, od vlastně, že jo, bude to vycházet, jo. Já teď tady na to koukám, že už se to dá předobjednat, no a my si zahrajeme z toho skladbu, která mě zaujala, At The Source se jmenuje, je to Miki Yui, jo, Japonec, který žije, myslím, v Německu. A takový u nás, nevím, jo, ale myslím si, ne úplně známý jméno, ale je to taková experimentální elektronika a to třeba si myslím, že by bylo fajn, kdyby jako zase třeba vzniklo, víš, něco, že by tyhle ty lidi jezdili, hráli, takhle.
1: A potkávali se,
0: protože my to posloucháme, tuhle tu experimentální elektroniku, neposloucháme jenom EBM, že jo?
1: Nebo Power Electronics.
0: My jsme otevřený všemu.
1: Ano, je to tak. Máme rádi všechno.
0: Kromě dechovky.
1: A zvučil jsem Pepíka Zimu, to je zajímavý příběh, který vám někdy řekl.
0: A Standu Hloška si hlučil.
1: A Standu Hloška, díky tobě. A na to taky vzpomínám, čověč.
0: Že to bylo hezký, viď?
1: Bylo to hezký a hlavně bylo krásný, kolik lidí venku na ulici, mimo areál, přesně, oslavy tam stálo a byli nadšený.
0: A na Standu 60, bylo krásný, že nedělal
1: lidí.
0: Za gorku.
1: Je to tak.
0: Tak jdeme na to. Miki Yui, At The Source. Všechno je to vo vodě. Všechno je to na vodě, protože se to jmenuje Synthetic Water Music.

0: teď ještě chviličku zůstaneme, tohleto pustíme k vodě. Takže Synthetic Water Music na mapa.bandcamp.com, pokud vás zaujala tato záležitost. Jinak my teď si pustíme starý projekt. Ta nahrávka bude potřeba trošku zesílit, protože je to velký old school. Tohle CDčko, jsou to Mirror 3 a skladba Vermis. Je to z desky z roku 1994, Meditamentum. A pak si dáme Thoso a z desky Identify. A ta se jmenuje I Finally Made It, kde se neustále šeptá takový to na závěr, je to ta poslední skladba, to Identify.
1: Takže držíme Identify. Takový ten temný německý drone ambient.
0: Německý temný. A chtěl jsem se vás zeptat, vy jste kamarádi taky z Mirror 3, nebo jste je dělali?
1: Lehce známý, ne přímo Mirror 3, ale dělali jsme samozřejmě navazující projekt Troum. Štefanův vlastně následný projekt po tom, co Mirror 3 se vlastně jako rozpustili, takže oni pak, on pak pokračoval už jako Troum.
0: Roztrojili nebo rozdrojili.
1: Ano, několik projektů tam vzniklo v té době. Takže my jsme si je pozvali dokonce na festival Brutal Assault, kdy jsme tenkrát ještě kurátorovali Call Stage.
0: No a to nekurátujete už?
1: Už ne, od roku 20.
0: Já si myslím, že letos jste tam zase byli.
1: Tentokrát jako technický support. My jsme to zvučili, svítili a řešili projekce.
0: Aha. Takže už jakoby s tím nemáte ty starosti, akorát uděláte práci.
1: Je to tak.
2: Přesně tak.
0: Jasně. No a bude to nějak jako ta call stage nebo tohleto po...
1: Jako zas každý rok, když člověk vidí tu reakci publika Brutalu Assault, tak ta je čím dál tím jako pozitivnější a lepší. Lidi si tam zvykli chodit, ale to tam bylo pár takových highlightů, kde ta stage byla skutečně narvaná až ven. Takže si myslím, že call stage na Brutalu nějakou dobu ještě vydrží, no.
0: Je pravda, že ta call stage je mnohdy populárnější než ty koncerty, na který si zase někteří lidi jako to úplně tak neocenují jako dřív, že jo?
1: A tak samozřejmě je to tak, protože tam ta call stage vlastně nabízí sama jako o sobě jako určitý zpestření toho jednak poměrně, i když dneska už taky ne úplně tak jednostranně zaměřeného festivalu, je tam přece jenom spousta i větších men. Letos dokonce byla kontroverze na Brutal Assaultu, že na hlavních stagech hráli spíš experimentálnější věci a klasický metaly šly dozadu na Obscure Stage. Hodně se to řešilo, že Vader a Behemoth s Mishpirming, kteří hráli první desku, Behemoth, tak byli taky vzadu a Vader dokonce, že byli na menší stage, což před několika lety si myslím, že by bylo na Brutal Assault nemyslitelný.
0: Jasně. No, a mě jenom zajímá jedna takováhle, jako vždycky mě to napadá, když třeba nějaký festival končí, nebo když třeba nějaký festival vznikne nějaká třeba takováhle experimentální nebo ambientní stage, i když ona úplně ambientní nebyla, že jo. Ale mě by zajímalo, kdyby se třeba tohleto jméno nebo tahle značka objevila jako samotná třeba někde, jestli by to vůbec mělo šanci jako na život, jo?
1: Myslím si, že dost těžko teda, abych řekl.
0: Třeba kdyby Call Stage byla, ne Call Stage, ale třeba Call Festival a bylo to, nevím, třeba v Kutné Hoře.
1: Ano.
0: Jestli by na to prostě lidi přijeli.
1: Jo. Pár jo, určitě, ale rozhodně ne tolik, co jich je na Brutal Assault na ty koncerty.
2: Asi
1: to si musíme nalít čistýho vína.
2: No.
1: Přeci jenom musel by se ten program jakoby zatraktivnit pro širší publikum.
0: Tak si jdem nalít čistého vína, dáme si Mirror 3, skladbu Vermis a pak bude následovat taky temný Thoso a Postále posloucháte Electronic Tuesday na Rádiu 1.

se vaší galaxii, ale signál je stále dobrý. Jsme naladěni na frekvenci 919. Posloucháme Electronic Tuesday na rádiu.

0: Tady můžeme slyšet velmi tenký hlásek, který opakuje identify. Závěrečná skladba I Finally Made It od projektu Tosoa z desky Identify. Tak, a my teďkon jsme už u poslední skladby, což je nová věc, která se jmenuje, projekt se jmenuje Lingua Lustra, Timeless Corridors, nebo Corridors, a my si dáme Corridor 22 a si to vypadá, že to bude nějaký extrakt, protože už vlastně tady jsme 15 minut déle.
1: Takzvaně přesluhujeme, nebo jak se říká v televizi, přetékáme do basketbalu.
0: Ale nevím, jestli nás kolega přijde vystřídat. Dokud nás nevyhoděj, tak můžeme vysílat.
1: Je to tak.
0: Lingua Lustra za mě velmi zajímavý, taky taková experimentální záležitost. Jo, vyšlo to na tom Silent Records, jak jsem si nemohl vzpomenout. To znáte, že jo?
1: Jo, jo.
0: Silent
1: jo.
0: Records. Mm-hmm. A teď si zase nemůžu vzpomenout, jak se jmenuje ten... jak se jmenuje majitel Silent Records.
1: A to si taky nespomenu.
0: Kim Cascone, teď jsem si vzpomněl. Oh. Kim Cascone.
1: Kim Cascone.
0: Kim Cascone.
1: Bravo, signore.
0: Tak, no tak děkuju, že jste přišli.

0: My moc děkujeme za pozvání a možnost si zapomínat.
1: Bylo to fajn. Já teda doufám, že akce 5. vzpomínková se povede, že festival Tower Transmissions se taky povede. Třeba taky nebude poslední, třeba se nechá jako zlomit, že jo, ještě třeba na jeden ročník.
0: I když Erik Byrne vypadal velmi rozhodně, ale uvidíme samozřejmě.
2: Uvidíme, třeba nějaký jenom jednovečerní, může být nějaká...
1: Může být třeba nějaký jednovečerní.
0: Tak je tam příslib těch jeho akcí v prosinci, že jo, který jsou tak jako lehce poloveřejný, ale jsou, takže uvidíme, jak tyhle se rozvinou zase, no.
1: No a nebo to bude dál pokračovat v klubu Debil, že jo, ve starý
0: hasičárně. V nových Drážďanech, v Novém městě.
1: Drážďanech, no. Za vodou.
0: Tam za vodou rákosí. Já jsem měl být zpěvák normálně. Já to slyším teďka.
1: Mm-hmm. Jsi byl jako ten vyčítal.
0: Mm-hmm. To je obojí kůk, ten vyčítal. On má kuáš. Já mám vát to, Honzo vyčítala.
1: Tak jo, tak přátelé, příjemný poslech z Lingua Lustra. Tohle bylo dnešní Electronic Tuesday a těšíme se na vás opět za 14 dní.
0: Dobrou noc.

Space Ghost 2.

Now, how to deal.

0: Tyjo, ten novej Blake, to je...
1: Vojtěchu, nezačínej.
0: Ta deska je skvělá. On je teď normálně šťastný a na tom albumu hostují takový jména, ale takový jména. Třeba Travis Scott, Rosalia...
1: Prosím tě, zastav mi tady.
0: Andre 3000, ale nejvíc zajímavý je,
1: Zastav mi tady.
0: Jako tady?
1: Jo. Čau.
0: Čau.
2: Radio 1.

je brûle là-haut, même quand je suis seul.